0: Tohle je Express FM.
1: Express FM.

Posloucháte Express FM. Express. Express FM.

0: svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
0: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
4: Hudba na prvním místě.

zpět. Některý lidi se to snaží pěkně vyprávět a uhrát to, že oni ne, že něco jen slyšeli, tak jako prej v pohodě. Sraby, bez názoru.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky, flešky, kufříky,
3: vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swappee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swappee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swappee.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kaufland.

0: Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Express. Music first. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Je 7 hodin a jsou tady první dnešní zprávy. O místa v obecních zastupitelstvech se letos uchází přes 190 tisíc lidí. Kandidátů je zhruba o 5 tisíc méně než před 4 lety a téměř 9 z 10 je bez politické příslušnosti. Největší výběr budou mít tradičně voliči v Praze a nejstaršímu kandidátovi je 99 let. Muž z České republiky stanul na Maltě před soudem kvůli tomu, že pobýval nahý na balkoně se svými dvěma malými dcerami. Situace natočila jeho sousedka a video se pak rozšířilo na internetu. Napsal to server Malta Today. Dotyčný se před soudem prohlásil za nevinného. Fotbalista Lyonu s Pavlem Šulcem v roli střídajícího náhradníka prohráli doma s Fenerbahče 1-2 a Ligu mistrů si nezahrají. Spolu s tureckým klubem postupují Slovan Bratislava, AEK Athény a Viking Stavanger. Losování s účastí Pražské Slavie je na pořadu dnes. Poražené týmy budou v pátek v osudí Evropské ligy společně se Spartou. Čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat a teploty 24 až 29 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Tak o časům krásný sváteční čtvrtek. Máme 27. srpna, 7 hodin minuta. K tomu Vašku, ahoj.
1: Ahoj.
3: Vašku, já mám pro tebe hned ze startu úkol.
1: Úkol?
3: Já jsem si na něco vzpomněla.
1: Ano, ty jsi na něco vzpomněla a já budu muset něco udělat.
3: A ty budeš muset něco udělat.
1: Dobře, no. Je to fyzický nebo psychický?
3: Ne. Jde jenom o vyhledávání. Je to taky, abychom si doplnili informace, protože jsme tady tak 14 dní zpátky řešili, že nejsou ty houby.
1: No.
3: Tak já bych chtěla, abys nám zjistila, jak je to s těma houbama teď, kdy jsme pod těch deštích.
1: Jakože půjdu teďka do lesa a budu hledat houby?
3: Ne, jenom jestli nemáš nějaký tajný, nevím, nějaký skupiny někde na Facebooku nebo...
1: Tak to absolutně ne. A takhle už nosej. To
3: nosej, jako, viděl jsi už nějaký
1: ano,
3: fotky?
1: Ano, ano, ano. Nosej, takhle, myslel jsem si, že nosej, ale byla to vzpomínka z roku 2024. Taky jsem byl úplně, říkal, tak oni už, ne, dobře.
3: Ne, dobře, tak dáme song a já jdu taky hledat, jestli už rostou.
1: Tak my jdeme na houby a vy poslouchejte.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Každej pitro mece dá na houby a člověk pak vítá po lese a blbec.
1: Víte co? Já? Pojďte to zkusit do vysokýho.
2: No, to je nápad. Pojďte do vysokýho.
0: Ajte stejný, prosím tě, vysoký, nevysoký.
3: Takže asi, jestli jsem měl hledat někde nějaký houby, tak možná ve vysokým, ale tam jsem teda jako nedošel, protože je to daleko. V každém případě nerostou ještě stále. Ale to, co roste, co jsme jako vykoumali, ty houby, tak to jsou ty kotrče. A ty jsou teda, to je skvělá houba, kterou leckdo nezbírá, protože si říká, že to bude nějaký plevel, přitom z toho je výborná polívka. Dělají se z toho všelijaký prostě i zahuštěný omáčky, dělá se z toho v podstatě takové jako držková. A kotrč teda, jako to bych si dal. A jinak ty jsi našla nějaký houby, prosím tě, pěkně?
4: Ne. Ne. Já jsem kromě kotrče našla ještě sírovec.
3: Jo, což vypadá obdobně.
4: A to je jediný,
3: obdobně,
4: co roste. To je taky taková divná, úplně svítící žluto-oranžová houba, která roste většinou na kmeni nějakým. Ale koukala jsem tady na tu naší houbovou influencerku a ta tady k tomu má video. I jak to vypadá, kdy je jedlej, jak se to má sníst a tak, takže tady se ještě podívám. Takže to je jako jediný, co roste, a opravdu jsem tam výjimečně tady na těch houbařských webech vidím, že někdo jako ale našel prostě 4 kozáky, jeden nějaký hřib. Takže pokud nechcete sbírat kotrč nebo sírovec, tak ještě nemusíte ani do vysokého, ani do nízkého, ani nikam. Musíme si ještě počkat.
3: Jo, jinak já jsem koukal na pověry, které jsou vlastně jako spojené se sbíráním hub. Uh-huh. Někde se tvrdí, že vždycky po úplňku, někdo říká před úplňkem, někdo říká, rostou houby, bude válka a takovýhle jako blbosti, nic z toho nefunguje, prostě musí být nějaká vlhkost a musí prostě k tomu být tenhle ty podmínky, takže ani měsíc to nějak jako nezachrání.
4: Ani měsíc ne. A já na něj tak spolehala. Mm-hmm. A zrovna ještě, když bude teď nějaké zase to částečné zatmění.
3: Ano, teďka bude v noci, zítra ráno, nevím, jestli přijedu včas, ale asi jo, tak po 4. hodině bude to částečné zatmění měsíce. Z nějakých 90% bude ten měsíc jako jenom z takový srpeček.
4: A na ty houby to vliv mít opravdu nebude?
3: Ne. Ne, já si myslím, že na houby bude mít vliv to, že o víkendu hnedka začne pršet, to bude to teplo, ty lesy se zapaří a pak teprve to pojede, takže až teprve...
4: Ale kdybych zítra zatančila nahá na paloučku a do týdne budou růst houby, tak by tam mohla být nějaká spojitost, ne?
3: Tak to určitě.
4: Bych to mohla říct, nemáte zač.
3: Ale hlavně, prosím, jestli se budeš natáčet u toho, nebo tě někdo u toho bude natáčet. Chceme to vidět.
4: No, to nevím, jestli to chcete vidět. Ale za houby nemáte zač.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď je ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
6: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
7: Mami!
6: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
7: Vystřihovali jsme slona.
6: Vystřihovali?
7: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
8: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
12: Express FM.

0: Lady Gaga, Doechii, Runaway, 7.24. Minulý týden jsme tady tak jakože typovali, kolik by mohla Meta zaplatit za všechny ty nesrovnalosti, který má, za který je zažalována. Hrozilo tam, že budeme muset zaplatit 200 miliard dolarů. Nakonec se tady došlo k urovnání a slíbených 200 miliard dolarů nebude muset zaplatit, ale jenom 18.
1: No, to je nic.
0: No, je to skutečně jako nic. Pořád je to ale dost peněz. To si jako pojďme říct.
1: Jo,
0: jako
1: to jo.
0: Pro každého normálního smrtelníka je to dost peněz. Ty peníze bude firma splácet 10 let a 70% částky si rozdělí žalující státy. Zbylých 30% je vázáno také na podmínku konkurence, jako je YouTube, TikTok, Snap, že přijme stejná opatření, protože tady samozřejmě mají úplně stejný jako ty algoritmy, co si budeme povídat. Takže v tomhle tom jako došlo k tomhle tom jakoby urovnání. No. Takže se ještě upraví ty algoritmy těch aplikací, aby nebyly tak návykový.
1: Jo, to mě pobavilo. Já jsem včera právě koukala ještě tady na Hey FOMO, tady měli nějaký podmínky, co tam mají splnit. Mají tady třeba, že Instagram, lidé pod 18 let budou smět být nejvýše 2 hodiny denně na Instagramu nebo Facebooku. Mm-hmm. Od půlnoci do 6 hodin ráno budou mít k platformám zablokovaný přístup. Během školní výuky budou dostávat jen omezené notifikace. Rodiči jim budou moci nastavit chronologický feed jako výchozí a děti také neuvidí počty lajků a dalších reakcí u postů. Mm-hmm. To je zatím takovej základ. No, jo. Ale jakoby spoustu těch věcí se dá furt nastavit v těch rodičovských zámcích, ne? Jakože omezuješ čas, který oni tam trávějí.
0: Určitě, i nějaký datový, vlastně tam jsou limity, kdy jo. To můžeš nastavit tomu dítěti, že ve chvíli, když už moc kouká na ty videa, tak prostě už se to potom blokne. No.
1: A něco takového vlastně mají v Číně, ne? Tam mají, myslím taky, že v noci ty děti, oni nemůžou tady v těch časech, kdy mají jako spát, ale oni to mají kvůli i hraní videoher.
0: Oni to mají, ale jenom třeba na 2 hodiny puštěný, takže tam to prostě umějí ošetřit, no. No, tak samozřejmě otázka je to přihlašování a tak dále. Většinou za to tady jako můžou ti rodičové. Já to pořád jako, tak jako vidím, protože vím, že to jde. Když se chce, tak ty rodiče to dokážou jako zablokovat těm svým dětem. Samozřejmě ty děti nejsou rády. Takže tak, no. Takže místo 200 miliard, jenom 18, to si myslím, že asi pro Marka Zuckerberga a jeho partu asi bude úplně jako...
1: No hele, a udělat tam pár těch omezení, myslím si, že to pro ně dobře dopadlo.
0: Přesně tak. Mat 213, taky Gufrau, Emauzi, DS, Lip Like Sugar, další hudba na Expressu.

Yes, Lips Like Sugar na Expressu 7.32. Sami slyšíte, že jsme aktuálně na silnicích. Dálnice jsou bez dopravních komplikací, respektive bez dopravních nehod. Takže pojďme se podívat do Prahy. Na Maninách je dopravní nehoda, je také dopravní nehoda v Ambrožově. Dejte si pozor i v Nádražní na Smíchově a také na Radlické, kde máme dopravní nehodu. Havárie motorky, na místě už by měly být složky záchranných služeb.

0: Počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť si začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
0: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách.

0: outletové nakupování a zábava na jednom místě.
1: Více na pop.cz. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Odena Faco na Express FM. Dnes v dnešním metru je článek o tom, jak na šéfa. Totiž, tady se píše, říkat pravdu šéfovi, lidé mu ji patřičně upravují, když se říká jako pravda.
1: Ano.
0: Je pravda, že někdy šéf taky upravuje pravdu vůči svým zaměstnancům, takže i to se samozřejmě jako děje. A jsou tady věty, které by se neměly nikdy říkat šéfům.
1: Nikdy říkat, jo?
0: No, jako takhle. Můžete to používat, pokud to šéfovi nedojde, tak to můžete používat i nadále. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Je tady třeba, to se vždycky dělalo jinak. Jo, to je jako jasný.
1: Jo. Ale to je, myslím, věta, kterou i milují třeba noví pracovníci, který přijdou jako do týmu.
0: Jo.
1: A ty přijdeš, hele, co kdybychom něco, víš, takový ty mladý, nadšený.
0: Ano, proč to děláte takhle, proč to neděláte takhle?
1: Takhle se to dělalo vždycky. Aha, tak to nic, tak to pardon.
0: Děkujeme, naschánou. Takže, jakou dostanu odměnu, když tohle udělám?
1: Mm-hmm, jo.
0: To není fér.
1: Aha, ano.
0: Tak si to udělejte sám, když to umíte nejlíp. to je poslední věta, ještě než tě vyrazej. To není součástí mé práce.
1: Mm-hmm.
0: Nudím se. Tak to je jasný.
1: Jasně.
0: Jo. Mám příliš velkou kocovinu na to, abych dnes přišel do práce. Omlouvám se, ale neumím číst myšlenky. Ale vždyť v jiných firmách mají, a může to pokračovat, jasně, jak to mají jinak.
1: Jak to mají jinde jinak, jasně. Tak na to přijde jako klasická odpověď, tak běžte jinam, tak to je jasný, to se nepomůžeš.
0: Ano, to jsou prostě věty, které byste asi neměli, zvlášť to nudím se.
1: Nudím se, to je blbý. Ale to snad nikdo ani nepoužívá, ne? To už jsou všichni dost chytrý na to, aby věděli, že nudím se není dobrý.
0: Jinak tady se jako potvrdilo, že více než polovina zaměstnanců nejedná vždy na rovinu pro to, aby se vyhnuli zbytečným konfliktům a nepříjemnostem. Méně často pak kvůli tomu, aby ochránili sebe nebo kolegy před postihy. A praxe ukazuje, že šéfové sice nemusí být svině, se píše, jak tvrdí, víš, je uvedený filmový policista, jako to je z Četníků, tak zaměstnanci jsou proto, že si nejlepší ta komunikace je u kávy v kuchyňce.
1: Mm.
0: A je pravda, že tam občas prostě se najednou srotí 5-6 lidí, i tady u nás, včetně šéfa, a všichni se tam jako dvorně povídají a práce pěkně stojí.
1: No jo, ale někdy tam proběhne brainstorming, to znamená, že tam se ta práce vlastně uděje.
0: Ano, že se to jako přenese z kanceláře prostě jenom ke kuchyňce a pak se zase všichni rozprchnou za svojí prací.
1: Jako všichni náležitě vlastně říkali, poučení, že kuchyňky jsou strašně důležité právě třeba po nějaké schůzce. Že když proběhne nějaká schůzka a tam samozřejmě se dostaneš do takových těch situací, kde radši nikdo nic neřekne.
0: Mm-hmm. A nebo to nepochopil, říká, jak to vlastně myslel?
1: A potom se přesuneš do kuchyňky a tam přesně proběhne ten debrief, kde ano, buď se tam ještě něco dovysvětlí, nebo tam se lidi řeknou, to je ale debil. Ale třeba si řeknou, hele, podle mě to jako vymyslel, ale kdybychom to udělali takhle a vlastně tam vymyslíte náhradní plán a potom přijdou a proto vlastně se říká, že celá řada společností tolik tlačila na návrat zaměstnanců po covidu z home office do kanceláří, protože tenhle ten kuchyňkový tok vyřešil spoustu věcí. A když ten kuchyňkový tok nebyl, takže to neproběhlo. Ale zároveň si myslím, že věta, jako že to nepatří do popisu mý práce nebo něco takového, by podle mě vůbec neměla být zakázaná, to by mělo být jako legit, že to můžeš říct, že jako sorry, ale od toho já tady nejsem.
0: Můžeme třeba po celý dát ještě věty, kterými se šéfovi zalíbíte. Chceš to slyšet?
1: Jo, to by mě zajímalo, to bych i použila.
0: Dobře, tak si dáme Olivii Rodrigo. Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nezaměstnaní si příští rok zřejmě pohorší. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje návrh, kterým jim sníží podporu. Někteří lidé bez práce dostanou až o tisíce korun méně. Babišův kabinet tím ruší reformu bývalé vlády Petra Fialy, která podporu zvedla. Šéf americké CIA John Radcliffe během nečekané návštěvy Moskvy varoval ruské představitele, aby neeskalovali konflikt proti Severoatlantické alianci, zejména proti Estonsku, Litvě a Lotyšsku. Informoval o tom list Politico s odkazem na 3 osoby obeznámené se situací. Čeští tenisté Jakub Menšík s Karolínou Muchovou vybojovali premiérový grandslamový titul. Ve smíšené čtyřhře na slavném US Open v noci ze středy na čtvrtek nejprve v semifinále po dvou odvrácených matchbolech zvítězili nad ruským párem Rubljov Andrejevová a následně ve finále vyhráli nad švýcarsko-italským duem Benčičová Koboli. Čekáme většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnost také částečně přibývat, ale teploty budou vysoké, až 29 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vítězství našeho smíšeného páru je samozřejmě skvělou zprávou nejenom pro náš tenis, ale i samozřejmě pro celé US Open, protože Muchová je tím pádem ve skvělém zdravotním stavu, protože všichni měli tam trošku ty otazníčky v těch očích, včetně komentátorů, jak na tom vlastně je. Takže to si myslím, že je dobrá zpráva a samozřejmě taková ta dobrá nálada, když na té vítězné vlně do toho turnaje, takže já myslím, že se zase dostanou všichni daleko, to doufáme. A samozřejmě Koboli to prebolí, takže to je v pohodě.
1: Koboli to prebolí.
3: Takže ten
1: se... Jakože čoboli to prebolí.
3: Čoboli to prebolí, no. Myslím, že tak...
1: Omlouváme se Slováků v Čechách.
3: Může si tenhle ten pár, který ve finále prohrál, pustit pěknou písničku, což uděláme i my, 1975, Artemas, anebo taky Nia Archive, společně s Georgeo Smith. Přejeme vám krásné čtvrteční ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Je 8.10, před 8 hodinou jsme odhalili takové téma, jak vyjít se šéfem. Co před šéfem třeba neříkat?
1: Ano. Tedy, jak sám víte, při našem seznámení před několika týdny jsme asi začali trochu nešťastně, když jsem vás nazval idiotem. Chci vám teď říct, že to byla chyba. Na to upozornit.
2: Sheldon jde klasiku. No, tak už víme, co šéfovi neříkat, ale potom si ve zprávách říkal, že nezaměstnaní to budou mít příští rok těžší. Tak jak se šéfovi zalíbit, to se možná teď bude hodit těch pár vět.
0: Jo. Takže první věta, kterou tady čtu, je: mám to pod kontrolou. Ale musíte to mít pod kontrolou, protože ve chvíli, kdy pak nemáte, se to ukáže, tak jste potom na té druhé straně. Zajímavý parfém, poradíte mi, kde ho koupit?
2: Dokonce i takovéhle lichotky, jo.
0: Nebo takhle bych to sama nikdy nevymyslela.
2: Jasně.
0: Jo.
2: To je, ale to zná každá žena, tuhle tu větu to používá i v běžném životě.
0: Jo. Mám úplně stejný názor.
2: Ano.
0: Jo, většinou to je tak, když se o někom pomlouvá, jako to, že se šéfem souhlasíš a ten druhý je jako úplný idiot. Jak vám mohu pomoci? Všechno už je hotové a v pořádku. Ale to pravda, to já jako používám, teda to se přiznám k tomu, že občas jako houknu tam do té kukaně, kde sedí náš šéf, řeknu jako, že to je hotový, jenom aby věděl, že to je hotový. Jako protože většinou se tahle stav, třeba některá práce ode mě neočekává, respektive ji běžně nedělám, takže jenom hlásím, že to je prostě jako hotový, aby prostě se to mohlo posunout dál.
2: Udělal jsem něco navíc, co normálně není v popisu mojí práce, ale už je to hotové, vše mám pod kontrolou.
0: Ano.
2: Ty to kombinuješ. A tady to hezký voní. To seš ty?
0: Jdu za vámi, protože tomu rozumíte úplně nejlépe. Jo. A poslední, máte to s náma těžký, jak to všechno zvládáte?
2: No. Takže to jsme hrozný, no.
0: To jsme hrozný. Do prkínka. Tohle nesmí používat, protože to je hrozný, kdo to řekl. No tak nic. Takže tohle to jsou vlastně jakoby věty, kterými se můžete zalíbit svému šéfovi.
2: To je dobrý.
0: No.
2: A podle mě můžeš ještě právě na sebe některé ty věty i navazovat.
0: Jo.
2: Že se můžeš ještě poučit z těch, co nemáš říkat. Takže samozřejmě, když už je všechno hotový.
0: Ano.
2: Mám to pod kontrolou a hned se vrhám samozřejmě na další projekt.
0: Mm-hmm.
2: Určitě se tu nebudu nudit. Nebo něco takového.
0: Nebo tady. Propojíš. To sice není součástí mé práce, ale všechno už je hotové a v pořádku.
2: No, vidíš. A takhle se můžete i z těch, kdybyste náhodou řekli nejdřív větu, kterou byste neměli, tak to můžete hned zachránit.
0: Jo, jo.
2: Nějakým pěkným pokračováním.
0: Nějakým pokračováním.
2: Ano, jenom ne na Sheldona, prosím vás.
0: Napsal nám i Tomáš, děkujeme. Připomnělo mi to západoněmeckou komedii Záměna čistě náhodná, ve které jde o to, že velký šéf si chce odfrknout a náhodou narazí na svého dvojníka, kterému svěří nejenom luxusní dům Porsche, ale i chod firmy. A ten chudák se ptá šéfa, a co těm lidem má vykládat, když po mně něco budou chtít. A on říká, to je jednoduchý. Řekněte jim, napište mi to, později se na to podívám.
2: Mm-hmm.
0: Což můžete taky jako znát od vás jako z kanclu. Jako,
2: jo.
0: Nebo detaily, hlavně detaily chci vědět. A nebo poslední věta, buďte více konkrétní, ještě to má své mouchy, vidíte. Takže i tohle to takhle může vlastně jakoby šéf trošku oponovat těm svým zaměstnancům.
2: Tak jsme to zvládli, co říkat, co neříkat a co říkat, když jste šéf.
0: Ano, určitě by se našlo ještě něco víc a klidně nám to napište na 602 604 903. Děkujeme.
2: Jo, a pak podle mě, víš, co je ještě dobrý pro šéfy, když musíš říct něco takového nepopulárního. To jsou pokyny z hora, to hele, já bych to nikdy, ale to prostě bohužel.
0: Tohle jsem nikdy neslyšel.
2: No.
0: U nás.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
2: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
3: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skuty Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
10: Mami!
9: Oh, tak co jste dneska s tetou vyváděli?
10: Vystřihovali jsme slana.
9: Vystřihovali?
10: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
11: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
12: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
14: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
15: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
16: Vyslev se na to, Franto!
17: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
18: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
19: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Express.
21: Music first.
20: Express FM.
22: Said, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards. I doubt she does receive.

0: se přihlásí, kdo to taky udělal. Ano, já ne.
1: Já ne?
0: Já ne.
1: Ale já myslím, že určitě někdo si taky zaspíval. Teď.
0: Já právě jsem přemýšlel nad tím, že to není úplně moje nejoblíbenější písnička od Bruno Marse.
1: Jo, moje taky ne, ale tady na to se vždycky chytnu. Každopádně koukám, že Tomáš nám tady ještě píše další zprávu k našemu tématu, co říkat nebo neříkat šéfovi.
0: Ano.
1: Tak on nám poslal ty tipy, co říkat, jako když jste šéf. Jako třeba, pošlete mi to, já se na to podívám později. Tak píše tady, že ještě tedy jednou já, a to jsem tedy četl a sám to v našem kolektivu uplatňuji a upozorňuji na to i ostatní kolegy. Samozřejmě v žertu. Máme pětičlenný kolektiv lidí přes 50 let, kteří si nemusí nic dokazovat. Jak se zalíbit šéfovi beze slov? Šéf má fousy, nechám si narůst fousy.
0: Já vím, ale když jsi holka, tak to vypadá blbě
1: no,
0: trošku.
1: No, to vypadá blbě, no. To si většinou, jakoby, já si holím fousy, ať už je šéf má nebo nemá. Ale naopak, nemá, oholím se. Nebo pořídím stejnou značku auta, ale nikdy ne lepší. Začnu se obdobně oblékat, či zvolím stejný parfém. Toto beze slov vlez do prdelkovství má na postup ve větších firmách nemalé a kladné následky. Zvláště, když nemáte stanovený dress code a začnete se i stejně oblékat, šéf se jistě dovtípí, kdo to má v hlavě srovnaný. Ale potom teda tady píše, že u nich v kolektivu to teda jako efekty nemá, ale že ve větších firmách by mohlo.
0: Jo, tak asi jako by mohlo, ale takhle, budeš možná jakoby za dobře se šéfem, ale na druhou stranu rozhodíš si to u všech ostatních a to je někdy horší. Teď samozřejmě záleží na tom, kam, na jakou stranu ty se chceš přiklonit. Jestli chceš být v té tlupě těch lidí,
1: no,
0: kteří toho šéfa nemusí.
1: To je vyloženě pro lidi, co se chtějí předklonit. To jo. Jako...
0: a nacouvat.
1: to je jasný, že jo.
0: Jo, no tak... Zatím nám psal teda jenom Tomáš, ale pokud máte i vy nějakou zkušenost s tímhle s tím, jako jak se zalíbit šéfovi, nebo jak šéf jak vy jako šéf vycházíte se svými zaměstnanci a podřízenými, takže to nás jako zajímá, jestli tam cítíte nějaký takovýhle možná vychytralý návody na to, jak s váma vyjít nebo vyběhnout. Ariana Grande na Expressu.

Ariana Grande na Expressu 836, dopravní nehody máme hlášeny u Hluboké nad Vltavou na 20, jsou tam dva osobáky v sobě. Komplikace podobná je také ulice Husická v obci Kunovice u Uhorského Hradiště. A pozor si dejte také na D1 660. kilometr ve směru na Prahu, jsou tam v sobě osobáka nákladák. Ještě jak to vypadá v hlavním městě, máme tady nějaké dopravní komplikace, v tuto chvíli to vypadá, že je zřejmě klid. Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
5: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
7: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou

0: AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webgloob.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
7: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
9: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
8: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
13: You know what they say.

0: Vašku,
1: ano.
0: Je 27. srpna.
1: Teď já vím, a co s tím?
0: No, už nám to léto pomalu končí.
1: Ano.
0: I my jsme tady včera už řešili, že ano, máme poslední týden letních prázdnin. Začne škola. To, že samozřejmě takový ty vracíme se do školy a to, že to začíná už někdy, no pomalu na začátku srpna, už děti chodí po obchodech a tam už bych to zkoumal, tak jako dobrý. Včera už dokonce takhle, že už je to teď někde oranžový, jedou dýně.
1: To je logický. Dýně už dorůstají, takže se to musí objevit.
0: Dýně
1: někde
0: můžou být, houby nerostou, ale dobře, patří to k této sezóně, ale jako přijde mi, že prodávat teď čepice, šály a rukavice, že je ještě brzo.
1: To je teda brzo.
0: Abychom si teda ještě tak nějak zachovali takový ten pocit toho léta, koukám tady na Seznam zprávy CZ, tady ještě vydali, dneska to vyšlo, to je jako čerstvý, ještě článek o buřtu, nebo o špekáčku.
1: O špekáčkách.
0: Špekáček s hořčicí je zdravější než s kečupem a záleží i na způsobu naříznutí. Mm-hmm. Dokonce. Takže je to ve finále je to o tom, jak si to jako udělat trošku zdravější ten špekáček. Takže samozřejmě radí, jak opíkat. Já teda musím říct, že za poslední dva roky špekáčkování jsem teda viděla jako hodně lidí, co tam ještě furt jako vrazí ten špekáček úplně jako do toho ohně. Vytahují to úplně černý, nepochopím. Mě to vždycky trvá nejdýl.
1: Z vrchu černý a zevnitř to ještě syrový.
0: Protože já opíkám fakt jako pomalu a ano. Potom až ke konci si ho tam lehce dám, aby se mi tam udělala ta kurčička,
1: ano,
0: že by
1: ano.
0: To tak jako trošku víc olizuju plamínky.
1: Ale důležitý je taky, jak si to nařízneš.
0: No a jak ty nařezáváš?
1: Nařezávám různě, jak pro koho,
0: aha,
1: ale sám pro sebe normálně klasicky, jakože to udělám prostě z té špičky, to udělám prostě,
0: jasně,
1: že to udělá ten klasický špekáč.
0: Tam jsou křížek, takže tam ano. Se udělají prostě 4 růžky.
1: A ještě udělám takovou jako mřížku
0: po navrchu,
1: nahoře a dole,
0: no,
1: že?
0: Jasně.
1: Aby prostě, a tam to potom takhle píchnu a čekám.
0: No tak já to dělám podobně, ale viděla jsem už jako různý lidi, který třeba
1: dělají takovou tu spirálu, někdo to
0: A někdo dělá taky, že úplně dělá jakoby obří ty rohy. Že jo. Ho máš skoro jako takový obří X-ko je z něj
1: ano,
0: udělaný.
1: Ano, ano.
0: Tak tady taky píšou, že právě lepší je ta varianta, co děláme my.
1: Jo.
0: Ano. Že to má vlastně, protože samozřejmě ty chceš, aby jako povolilo to střívko, aby se to samozřejmě jako hezky propeklo, ale zase on ti nesmí jako, nesmí ti zase vykapat moc ty šťávy, aby ti jako nevyschnul, aby si ho nevysušil. A zároveň, ale oni tady právě říkají, že když ti zase moc se vypíká i do toho plamene a zase se ti to vrací nahoru, že to taky není dobrý.
1: To jsou ty spaliny, to je potom no, to je to právě. Nepěkný, co potom sežereš.
0: Takže to musíš tak jako akorát, všechno to musí být úplně akorát.
1: A já tomu rozumím, že to musí to být jako
0: je to věda.
1: Ale je to věda, ale musíš mít taky dobrý špekáček. Protože dneska jako špekáček musí mít i ten špek. Takže a to máme se sousedem, to jsme zjistili úplně stejně, že my první špekáček je vždycky za studena. Nakousneš a vždycky se podívá kontrola, jestli to je všechno v pořádku, chuťový, jako senzorický, jako testování a následně tady potom může jít na oheň.
0: No a potom tady ještě radí, že máš zvolit takový ty doplňky, jakože hořčice, cibule, čerstvá paprika, třeba kysaný zelí, že se může dát okurky, takový ty přírodní antioxidanty a že to jako líp podporuje potom tvorbu žaludečních šťáv a žluči, takže pomáhají tělu zvládnout nálož tuků a kalorií a že kečup právě z tohoto důvodu se nedoporučuje, protože tam je většinou moc cukru, moc soli, takže ti to ten špekáček ještě víc jako nabombí a ještě víc si tím zatížíš to tělo.
1: Mm-hmm. To je věda. To je věda.
0: Přitom taková blbost.
1: Přitom taková blbost, ale samozřejmě udělala si mě chuť.
0: Viď?
1: Mm-hmm.
0: Taky mám teďko ještě, že by to chtělo nějaký závěr sezóny.
1: Závěr sezóny je někde
0: u ohně.
1: Ještě. U ohně. Tak něco ještě vymyslíme. Co?
0: No.
1: Mohli bychom přesvědčit, ale to asi půjde těžko, protože budeme oslavovat poměrně dobrá čísla našeho rádia, že na střeše by mělo být asi nějaký i opejkání, ne? Nebo to bude jenom o alkoholu?
0: To nebude, to je přes oběd.
1: No však. Prej no, si něco otevře, jako.
0: Takže by tam bylo ještě ohniště, že bychom si udělali ještě špekáčky.
1: No jasně.
0: A zaspívali si.
1: A jasně.
0: No tak super, já
1: u
0: jsem
1: stánku,
0: pro.
1: Na levnou krásu.
2: Express. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Jsou tady zprávy v 9. V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Varuje policie na síti X. Informaci o možném riziku dostali policisté od kolegů ze zahraničí. Pohyb fanouškovských skupin od středy monitorují a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka, Skotska. Do Polska pak přes Českou republiku přijíždějí fanoušci z Chorvatska. Čína po středeční povodni na hranici Tibetu s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé a Nepál jako počet mrtvých nově udává 162 a pohřešuje nejméně 823 lidí. Fotbalistky Sparty porazily doma v úvodním utkání závěrečného třetího předkola ligy mistryň Servette Geneva 3-2. Odvěta ve Švýcarsku se hraje za týden. Stejným poměrem na hřišti Sarajeva zvítězil Liberec v úvodním předkole slabšího evropského poháru. Dnes čekáme většinou polojasno, večer bude částečně přibývat oblačnost, ale teploty budou vysoké až 29 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Čau. Pěkné čtvrteční ráno, máme 27. srpna. Otakarům, otťasům, otíkům, otům. Krásný sváteční den, 9 hodin, 2 minutky k tomu. Budeme vám, vy otíci, hrát k tomu Editor, Miley Cyrus, anebo taky Youngblooda. A mám tady, myslím si, dobré zprávy pro fanoušky Brada Pitta.
1: Aha, to si poslechnu a vy si ode mě třeba poslechnete to, že ještě funguje možná už poslední telefonní budka. I když si mysleli všichni, že už si z ní nikdy nezavoláte a byli z ní, jsou z ní vlastně knihobudky.
3: Ano.
1: Tak ještě je jedna funkční, ale úplně klasická. Tak na to se podívám. Bez tlačítek.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Pašku, konečně známe detaily o filmu Breda Pitta, který navazuje na jeho dobrodružství z filmu Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu.
1: Ano.
0: On tam hraje vlastně takovýho toho kaskadéra, který se jmenuje Cliff Booth. Dlouho se mluvilo o tom, že Cliff dostane svůj vlastní film. Konečně teda víme, jak to s ním bude i jak se bude už oficiálně jmenovat. Quentin Tarantino se podílel na scénáři, ale nechtěl už režírovat, protože Quentin Tarantino se pořád tváří, že ten opravdu příští film je jeho poslední. Mm-hmm. To je pořád to, co on říká i v těch rozhovorech, který se týkají tohoto toho filmu. Takže nakonec na tu režisérskou cestli usednul ale ne méně kvalitní režisér. Myslím si, že spousta z vás ho má mezi svými oblíbenými, a to je David Fincher. Nakonec se tady ten film jmenuje anglicky The Further Misadventures of Cliff Booth, takže něco takového jako další patálie Cliffa Boothu, bych tam já takhle jako, nebo nevydařená dobrodružství, nevím, jak nakonec zvolejí ten český ekvivalent, co bude, ale je to něco takového, prostě další průšvy Cliffa Boothu. Můžeme se těšit. Tak a teď už konečně víme, on to teda dělá to Netflix, takže tady koukám na Hollywood Reporter, kde říkají, že 25. listopadu to dostane 14 dní v IMAXu, 2-week run, globally, to znamená, že by to mělo být globally, bychom měli být i my, i u nás. A potom to akorát dostaneme k Vánocům 23. prosince, to dostaneme na Vánoce na streamu.
1: To je ale pěkný.
0: Myslím si, že to je pěkný dárek. Já mám, musím říct, že tenkrát v Hollywoodu mě se líbilo, mě to bavilo hodně. Samozřejmě, jako tady ta dvojice Leonardo DiCaprio a Brad Pitt byli jako opravdu kouzelný i celý potom ten závěr, že s tím plamenometem a to fakt je to jako bavilo hodně. A myslím si, že samozřejmě Cliff Booth a Brad Pitt má samozřejmě chytnout za srdíčko mnoho mužů i žen, že to je ještě navíc takový ten jako fajn film, na který se můžete doma podívat právě takhle. Asi to nebude úplně rodinný film, to asi ne, ale s partnerem. Jakože
1: si nebudeš koukat s dětma?
0: No, já s myslím, dětma to asi nebude.
1: Děti to už viděli na internetu, že si myslím, že takovýhle filmy už nemůže ani ublížit.
0: No, ale chceš aspoň na Vánoce předstírat, jakože ne, že budete s rodinou koukat na film Davida Finchera, ne, který je z pera Quentina Tarantina.
1: No, dobře, no.
0: Necháš je v tom pokojíčku s těma dárečkama, s těma dárkama. Tady máte ty stavebnice, knížky a ty nový tablety.
1: A nebo travujte.
0: Místo 2 hodin dostanete 4 hodiny, když jsou ty Vánoce dneska na tabletu.
1: Ano, můžete a my se spát až v jednu je.
0: Přesně.
1: To...
0: A my se jdeme s maminkou večerníže koukat na film tady s Bradem Pittem, jo? A nerušte nás. A je klid.
1: A je klid.
0: Už jsem to vymyslela za vás.
1: A pak vidíš, jak se postupně pomalu otevírají ty dveře. My se chceme taky dívat.
0: A tam zrovna ta krev, nějaká hlava. Brad Pitt dává někomu do tlamy úplně.
1: Kolínko, ty vole.
0: Kolínko, tohle. Bum, a děti. Ten udá málo krve. Nedáme si radši Deadpoola.

0: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
5: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskéslavnosti.cz.
6: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
12: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
13: Mami!
12: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
13: Vystřihovali jsme slona.
12: Vystřihovali?
13: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
14: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
17: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
18: Music. First.
19: Express FM.

0: Baví mě čím dál víc. Tohle je Slater a Dance na Expressu 9.30. Sliboval jsem, že se půjdeme podívat na budku, telefonní budku. Většinu budek, který teďka potkáváte, to jsou takový už ty zmodernizovaný a z nich si prakticky nezavoláte, z nich se staly třeba takové knihobudky, kam lidé odkládají zajímavé čtení, někdo si tu knížku vezme, pak si zase vrátí, vezme si jinou, nebo pokud máte, taky tam přinesete. Ovšem našla se jedna taková telefonní budka, je opravdu historická, z 50. let a najdete ji, pokud pojedete z Jihlavy do Pelhřimova, do krematoria, abyste se podívali, do čeho jdete, když víme, že v Pelhřimově krematorium není. Tak na vlakové nádraží v Třešti, tak tam je právě takováhle budka, kterou jako asi dal dokupy historický radioklub a dá se s ní volat, což je neuvěřitelný. Není ani na ty, tenkrát byly takový ty čipový karty, který jsi nabíjel, jo, ale házíš tam jenom 2 koruny. A za 2 koruny se zavoláš prakticky kamkoliv po České republice.
1: Musím říct, že ta budka je moc hezká. Je moc hezky udělaná a mám z toho takovou tu nostalgii, když my jsme chodili volat do budky, když ještě jsme neměli telefon. A když jsme byli u babičky, tak jsme chodili hodně volat do budky. Můj bratranec ještě navíc tady byl taky jako vykuk, on byl starší než já, tak protože tady ta budka nemá takovou tu schránku na vracení, protože tohle je jenom na 2 koruny, ale pak byla ještě taková, že ti to i vrátilo, že jo, když si skončil, dřív si zavěsil a tam byl takový, a já si pamatuju, že on to tam tenkrát se snažil furt vykrást tu budku, že tvrdil, že když strčíš jakoby prst, že tam je nějaký jazyček, který můžeš jakoby zatáhnout a ono ti to vysype ty drobný, co jsou tam. Nikdy se mu to nepovedlo, ale šel, úplně byl rebel, vykrást telefonní budku na Slovensku. Takže jako musím říct, že to může být hezká zastávka, taková jako i turistická. Myslím si, že pro děti to může být zážitek celkem, protože ještě navíc je tam takový to klasický vytáčení, že tam není jako přesně, jak jsi říkal, mačkání, ale musíš jako otáčet tím kolečkem. Tak si myslím, že jako zajet si do budky, hodit tam 2 kačky a vytočit si a zavolat třeba právě babičce nebo já nevím někomu, tak si myslím, že to může být jako vlastně dneska fajn zážitek pro děti, takhle už opravdu z muzea.
0: Jasně.
1: Ale co by ne?
0: A já ještě koukám, že to má normálně odvětrávání, takže když tam strávíte trošku delší jako nějaký hovor a nějak by se to zapotilo, tak aby se to nepotilo, tak to má normálně odvětrávání. V těch novodobých budkách v podstatě vás to ani nebude chránit moc před deštěm, protože už tam nejsou tak, že byste se zavřeli, ale tahle je opravdu ta zavírací, kam jste se prostě se schovali a tak, je to strašně milý, no, a že to funguje. Otázka je samozřejmě, kdo má dneska po kapsách 2 koruny.
1: Nevím, ale kvůli tomuhle se vám vyplatí.
0: Přesně tak.
1: Musíte si vybrat, pak musíte najít v okolí zmrzlinárnu, cukrárnu,
0: nechat si vrátit.
1: Tam si něco koupit a nechat si vrátit drobný a říct, prosím vás, my potřebujeme 2 korunu, my ještě jdem do Třešti do budky si zavolat. Ne, do kadí budky.
0: Do
1: telefonní budky. A ona ještě moc hezká tady, jak jsou kolem ní ty květinky a to má to taky úplně jako...
0: Jo.
1: Taková je vesnická hezká.
0: Jo. Víc takových budek.
1: Jo. Je. Úplně se tam vidím s tou točenou zmrzlinou, jak čekám.
0: A voláš někomu, dobrý den, máte hrášek?
1: Dobrý.
0: Máte hrášek? Jo. Máme. To je ale kvůli hrášek, že jo? Tak vždycky volalo.
1: Máte brkovou zmrzlinu?

Tak jak to vypadá na silnicích? V tuto chvíli tedy máme hlášeny nějaké komplikace. Jedna je v Průmyslové v Praze, kde je v sobě osobák a nákladňák. Také si dejte pozor v Plzeňské ulici, kde máme dva osobáky v sobě. Komplikace máme také třeba u Havlíčkova Brodu, protože tam se stala v Pražské ulici dopravní nehoda osobáku a nákladňáku. A jinak to vypadá, že máme poměrně klid. Express FM.

0: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
1: Začalo samočištění a vysoušení.
0: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Počkej, ty mě zveš do galerie?
4: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
3: A co tam budeme dělat celý den?
4: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
3: A pak?
4: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
1: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky, flešky, kufříky
9: vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
12: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
13: Snídani?
12: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
13: Oběd?
12: Divadlo Hibernia uvádí
14: romantický muzikál
12: Saturnin.
14: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
12: Od září 2026
14: v divadle Hibernia.
15: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
16: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
17: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
18: Jedině v outletu Pop Airport.
17: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
18: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
17: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
18: Více na pop.cz.
19: Express. Music first.
20: Express FM.

0: Je to čtvrteční Express ráno, za 10 minut tady bude 10. hodina a vy, kteří posloucháte pravidelně, tak se možná říkáte, hele ty, budou dneska do 11, bude dneska nějaký host, to ještě nic neříkali o tom, tak ano, budeme dneska až do 11.
1: Ano, a budeme tady s MDŽ.
0: A bude host. Bude tady Mezinárodní den žen. Bude tady 5.59, dorazí Lenka Kabrhelová, takže pokud posloucháte pravidelně 5.59 nebo MDŽ, nebo prostě máte rádi Lenku Kabrhelovou.
1: Nebo jste dřív poslouchali Vinohradskou 12 a kvůli tomu potom, že Lenka přešla sem k nám, tak ladíte teďka raději 5.59.
0: Ano.
1: Ale dlouho jste ji neslyšeli, ona se zase vrátila, takže my jí vyspovídáme, co je nového, co je starého a tak dále a tak dále. Takže, a pokud byste měli i vy nějaký dotaz, tak samo sebou můžete.
0: Můžou, jo. Ty jim to chceš dovolit?
1: Tak jako takhle, zeptat se můžeš vždycky. Odpovívám, na co ona bude chtít.
0: Máš pravdu.
1: Takže 602 604 903, tam se posílají SMSky na vaše všetečné dotazy. No a my jedeme dál, před námi jsou Jason Status, J-Hus a Ira.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: 11 hodin jsou tady zprávy. Enterstore ze skupiny Hartenberg Holding získal 80% podíl v nizozemské módní pánské značce Jo Merino. Výše transakce nezveřejnila. Většinový podíl v Hartenberg Holding drží Symbiol. Jejímž vlastníkem je premiér Andrej Babiš. Zdravotní stav 89letého norského krále Haralda V. se v nemocnici nadále zhoršil a jeho stav je nyní vážný. Oznámil to podle agentur Královský palác. Nejstarší evropský panovník je v nemocnici už od minulého pondělí. Fotbalisté Realu Madrid v dohrávce prvního kola španělské ligy porazili 4-1 San Sebastian a vyhráli i druhý zápas sezony. Hattrickem se blízkl francouzský kanonýr Kylian Mbappé. Čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat, ale teploty budou pořád příjemné, 24 až 29 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Jsi viděla?
3: Jako.
1: Co?
3: Ne, neviděla.
1: Neviděla. Jestli se nestratila přes tu chodbu.
3: Já myslím, že přijde jako v 9.59, ale jo. Třeba přijde v 10.09.
1: Jo, ono už tady možná byla v 5.59 a my jsme tady ještě nebyli.
3: My jsme
1: sakra.
3: Kde jsou všichni? Tady už dávno běží 5.59 a tady nikde nikdo. No, a no. My jsme tady až 6.29. Jo.
1: Takže Lenka Kabrhalová již brzy tady ve vysílání Expressu. Zatím to vyplníme nějakou příjemnou písničkou. Třeba James Hype. Nebo Emily Sandy.
3: To zní dobře.
1: Ani Muse nezní špatně.
3: Uh-huh.
1: A Adéla zní výborně.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Emily Sandé, Heaven, 10.09. Lenka Kabrhelová. Lenko, ahoj, dobré
1: ahoj,
0: ráno.
1: Dobré ráno.
0: Lení, takhle živě, nelíbilo by se ti to víc, než točit podcast? Takhle v tom rádiu, není to hezký?
1: Je to bezvadný, má to svoji atmosféru, úplně se mi zastesklo, jak tady sedím, je to fakt dobrý.
0: Dneska si samozřejmě s tebou chceme povídat jak o podcastu 559, tak dneska už je to taky 559 MD, že? Pochopila jsem to správně, že jste to takhle dali, že už to není jako zvlášť, ale máte to takhle v takovém chlívečku?
1: No, ono je to MD, které je jako sesterský podcast 559, takže vychází ve stejném kanále. Ale, a to je velká novinka, že má už i svůj vlastní kanál, takže obojí najdete.
0: Takže můžu si
1: zůstáváme
0: vybrat.
1: Spolu, ale jsme i jako emancipované.
0: No, tak konečně. Byla to jako debata, jo? My bychom to že chtěli takové víc emancipované.
1: Ne, to bylo ne. Od začátku.
2: Není to Mezinárodní den žen, je to pořád jako mladé, drze a živé?
1: Taky může být, taky to může být, pozor, muži dluží ženám, ale nám to všechno posílají posluchači, posluchačky, jo, to jsme si nevymysleli my, muži dluží ženám, to nám posílal dokonce nějaký pán, tip, že bychom to měli. Mezinárodní den žen to může být taky, to je jasně, na ty dny, kdy vycházíme, a jinak každý si tomu vlastně může přiřadit svůj obsah, to jsme od začátku říkali.
2: Jo, já čtu jako ty recenze a samozřejmě také vás poslouchám, musím říct, že se připojuje k mnoha mužům, kteří říkají, tak tohle jsem jako netušil. Vhled muže do ženského světa, tak jak člověk to někdy nechce přijmout jako chlap, tak jak nás vidíte, jak vidíte vlastně váš svět, že my vám to tak trochu kazíme. Tak trochu hodně.
1: Já budu ráda za zpětnou vazbu, neotočíme to, že bych se ptala já tebe.
0: To by bylo tak lidně můžeš.
2: Ne, tak to určitě ne. Jako já...
0: Vaše grád odpoví, on je navíc zvyklý, já vždycky nej. Vašku, on, co je zas? A já, no, tady ano. Jsem našla takovou, takže, kdyby jsi na ní udělala Vašku, můžu se tě na něco zeptat, tak on je zvyklej.
2: Ne, ale musím říct, že že mě baví.
1: No tak to jsem strašně ráda.
2: Teďka byl poslední díl, to byla letní podcastová scéna.
1: Tak.
2: Že jo, tam jste se bavili o tom, jak ženy nenávidí ženy.
1: No.
2: To mě taky
1: bavili
2: bavilo.
1: Bavili jsme se, kódovaně o ženské, o misogynii mezi ženami. No, ano, o internalizované misogynii. Zní to strašně vědecky.
2: Ano.
1: Ale to vlastně hrozně zajímavý. Jako nakolik ten, promiňte za vědecká slova, ale jako nakolik ten patriarchát vlastně i formuje ty ženy tak, že uplatňují ty stejný měřítka, který ten patriarchát uplatňuje na ženy, oni sami na sebe. A co z toho všechno vzniká. A bylo to hrozně zajímavý. Já nevím, jestli to potom bylo jako na vás vyplynulo v té nahrávce, ale vzniknulo tam hrozně hezký prostředí na tom nahrávání, jako takovej fakt jako bezpečný místo, kde lidi začaly, ženy začaly i muži, ale ženy taky začaly sdílet ty svoje zážitky, jako kdy třeba oni sami se zachovali jako ne úplně nenávistně, ale třeba jako že jim naběhly nějaký stereotypní uvažování o ženách. Bylo to fakt strašně zajímavý, teda musím říct přínosný, a i já jsem si šahla do svědomí teda.
0: Je to potom takový, že je to ještě pak třeba hodně dlouhý takovýhle natáčení, že až se vypnou mikrofony, tak ještě jako jede ta debata a tam se třeba ještě čerpají nějaký témata, že to je fajn?
1: Tohle bylo skvělý. Tahle měla potom jako separátní program ještě na otázky, takže posluchačky, posluchači, i tam byli muži, tak ty mohli prostě přispět do debaty a pak v nějakou fázi, jenom jsme si řekli, ono bylo asi 40 stupňů zrovna v tu chvíli, že už to ukončíme a jdeme se nadýchat jako v uvozovkách čerstvého vzduchu ven, protože to bylo uvnitř to natáčení. Ale jo, rozhodně, tam vznikají jako zajímavý momenty. A obecně my vlastně hodně jako bereme z toho, co nám posluchači, posluchačky píšou. Oni se opravdu na MDŽ hlásí hodně, jako je to oslovuje. I asi jak je jiná periodicita, je to přeci jenom jednou za 14 dní, nebo někdy je ta periodicita trošku delší. Teď jsme měli přes léto, takže jsme nevycházeli tak pravidelně. Tak se ozývají vlastně docela hodně, než v tom denním rytmu na 5.59 a přispívají jako zajímavýma tématama i postřehama právě, že je sdílej. A často z toho nám vyplyne téma a tohle to ženy proti ženám, to nám vyplynulo právě zrovna jako z příspěvku některých posluchaček, posluchačů.
0: No a ti muži, kteří se tam vzali, tak byla to kategorie. Jsem muž jako feminista, zajímá mě to, přišel jsem si poslechnout oblíbený podcast, nebo přišel jsem se svojí ženou, která mě vzala sebou, anebo myslel jsem si, že se pohádám o tom, že ty feministky kecají bláboli a já se jako tam jdu pohádat s těma ženama. Jaký kategorie mužů tam chodí?
1: Kéž bych to věděla, to snad teď se mě inspirovala. Prostě příští živý vysání, no jasně, budeme tam mít dotazník. Napište nám to, řekněte nám.
2: Takhle možná, že by se nějaký chlap zeptal, ale nemoh.
1: Moh.
0: Po 15 minutách bylo jasný, ano. Že i když přišel kvůli tomu, že možná bude bezpečnější tam jenom zůstat sedět a koukat a poslouchat. Ne.
1: Byl to fakt bezpečný prostor, jako muži se nebojí, hlavně nemají. Ale tak možná je to podnětný, že někdy si řeknou, a to je pravda, že to občas u nás zajímá, teď je čas mlčet. Teď jako už jsme toho namluvili dost a teď mají tady prostor ostatní. Tak to možná se stává. No.
0: Tenhle ten zrovna ta chvíle teď na chvilku u nás, protože jsme pořád v rádiu a musíme dát song. Tohle to jsou Muse. Express FM.

0: Hostem dnešního Express rána naší prodloužené šichty je Lenka Kabrhalová. Lenko, ještě jednou dobré ráno.
1: Dobré ráno, dobré dopoledne.
0: Lenko, podcast 5.59, kolik máte? Čtvrtý rok už je?
1: No, čtvrtý rok
0: jedeme. 2022, takže už máte čtvrtý narozeniny máte za sebou a už se to blíží. Každý den jedno téma, každý den nějaká bomba. Jak vůbec vzniká takovýhle podcast, který opravdu jako každý den se snaží jít do hloubky nějakého aktuálního tématu, což může být různý samozřejmě, je to často politika, ale jsou to třeba nějaký společenský témata, může to být i sport, třeba v kombinaci zase s penězi a tak dále. Jaký to je, to musí být strašně záhul, ne přece?
1: Děkuji, že to jste všechno krásně takhle vyjmenovala, ty témata a ten rozptyl, ono už z toho je jasný, že to je záhul. No. Je to hrozně náročný na produkci, bych řekla, i na postprodukci, to je další věc, jo, že musíš vymyslet toho hosta, to téma, to je všechno práce dopředu. Ten moderátor se musí připravit společně s editorem, aby věděli, odkud kam to má vést a o čem vlastně budeme mluvit a kam to chceme dovést. Pak přichází ten samotný rozhovor, on to často vypadá, že to je ono, to už a pak už se nic neděje, ale to není pravda, to je začátek té práce, v podstatě zase druhej. A v tu chvíli nastává postprodukce, je potřeba jako pracovat s tím zvukem. My jsme si hodně zakládali jako lidi audia, my jsme všichni z audio zpravodajství, tak jsme si zakládáme na tom, že jako chceme, aby ten zvuk byl jako kvalitní, čistý, dobrý. My tam často hledáme, jak to pravidlo, ten do nás poslouchá, tak zná, tak jako hledáme archivní výstřižky, třeba jako čím bychom to nějakým způsobem vysvětlili, posunuli, objasnili, o čem se mluví v tom podcastu, takže je potřeba jako podrobná rešerše, jak audio rešerše, tak vlastně i rešerše klasická, abychom věděli, jestli nám tam něco neuteklo, nezazněla tam nějaká jako třeba zkreslenost. No a to se děje celý den. Potom se to docizeluje, dočistí a sound designer pracuje na tom, aby se to celé dalo dohromady, plus vlastně máme originální muziku od Martina Huly, která jako je ke každému tomu dílu dost na míru, už máme obrovskou banku těch zvuků, které používáme, nebo těch jako doprovodných motivů, já bych řekla takhle. A další kolegové, dva sound designéři, jedna sound designérka a jeden sound designér ji používají, takže je to strašný práce, to dílo je hotový někdy prostě v 9. a 10. večer, musí se to celý zkontrolovat, zjistit, jestli tam není nějaký nedoraz, nějaká chybka, pak se to uploaduje, čeká se to, až se to uploaduje a jde to do světa a druhý den jdete na novo. No, je to fakt náročné.
2: Samozřejmě, že jsou témata, které jsou tak trošku jakoby nadčasový, něco se jakoby děje v nějakým delším časovém úseku, ale pak se reaguje na něco, co je aktuálního. Kolikrát se stane to, že ráno to vychází a najednou už tam jsou velký změny a říkáte si, sakra, no. Tohle jsme nečekali, nebo tušili jsme, ale ne až takhle brzo.
1: No, stává se to a je to fakt náročný, protože ten náš tým má, myslím, stále jich pořád těch 9 lidí, 8-9. Já jsem teď ještě nutno říct vlastně ještě pořád na rodičovský dovolení, takže já přicházím, teď začínám chodit častěji, ale byla jsem vlastně vyblokovaná, takže kolegové jeli v trošku jako updateovaný verzi, že moderuje Bára Suchorová a taky Martin Jonáš společně. Já jsem do toho občas začala teď už víc přispívat a děláme do života teda pořád a je to náročný, no, protože vy máte nějaký plán denní, který je hodně, jak jsem to vylíčila, fakt je jako danej dost na minuty a najednou přijde nějaká zpravodajská pecka, to úplně celý musíte hodit z okna a začínáte od nuly a znova a ten tým se musí přenastavit úplně o něco jiného. Teď třeba někdy máte nějaký důležitý jiný natáčení, který trvalo dlouho domluvený, takže musíte zmanažovat obojí. Je to fakt náročný. Řekla bych, že to jako ta míra toho stoupá s úměrou míry třeba jako politický nestability nebo tak, jo. Víte, nastoupí, já nevím, třeba ve Spojených státech je to dost jakoby, třeba
2: se to mění
1: odvíjí od Donalda Trumpa, takže víte, že ve chvíli, kdy nastoupí, tak vás může potkat cokoliv prostě. Jo, ve chvíli, kdy tady jako zavládnou volby a jako čeká se jakýkoliv výsledek, tak víte, že prostě jako tady ty týdny, měsíce budou na tohle náročný.
0: Ne? Prostě,
1: takže,
0: a bohatý. A vždycky, když nejsou nějaký volby u nás nebo není Donald Trump, tak vždycky můžete čekat novýho premiéra v Británii a tam je vždycky za taky o čem.
1: Teda bohužel na neštěstí přijde nějaká katastrofa. Jako málo kdy jsou to pozitivní zprávy, no my se vždycky snažíme jako hledat, aby byly a abychom nějakou jednou za čas si i my udělali radost, ale musím říct, že teď je to teda nějaký náročný hodně, no jako...
2: A ty jsi byla na rodičovský, no mateřský dovolený, v uvozovkách dovolená.
1: No, je to bezva dovolená, člověk si oddechne.
2: Je to tak hloupě nazvaný.
0: Ale ještě proto nemáme nějaký lepší název, ne?
1: Mateřská.
0: Mateřská.
1: Jsme o tom měli jedno medo, že? A já jsem se tam právě ptala.
0: Takže teď
1: ptala,
0: mateřská, jasně.
1: No, ona oficiálně není, ona je to pořád ta mateřská dovolená. Mě říkali, prosím vás, říkejme tomu mateřská a rodičovská. Okay, takže já jsem si to vzala k srdci.
0: Dobře,
2: jen jestli jsi z té mateřský teda manažovala i 5.59, protože je jasný, že ty si z toho odejít jako jako nemohla, byť si to sem na Seznam Zprávy, co to tady vybudovala. To byl vlastně tvůj druhý podcast po Vinohradský 12.
1: No to moje dítě.
2: To je druhý dítě. Tak samozřejmě si sledovala, si to načala, jak s tím kolegové zacházejí.
1: No úplně úžasně. Já jsem vlastně tuhle všechnu agendu předala Báře Sochorový, který naprosto vysekávám dík a absolutní poklonu za to, jakým způsobem ona je schopná jako pokračovat, vést a rozvíjet taky ten podcast, protože udělal strašnou spoustu věcí za ty dva roky, co já jsem stranou a koukám z boku, tak vlastně tam byly jako série, prostě série o Slovensku, byly výjezdy, byly živý natáčení, byly jako spousta akcí, které udělala 559, takže já si myslím, že to je naprosto skvělý a v mnohem i samozřejmě jako posun k lepšímu.
0: To je fajn, když jsi takhle na mateřský a svoje druhý dítě může svěřit na dobrý hlídání. Na dobrý hlídání. Že ti ho neskazili. No, no tak jak to, protože když hráš někdy k babičce, třeba mě na prázdninách vždycky zkazili, že jo, takže, ale tobě dítě v podstatě vracej.
1: Tady je v dobrých rukou.
0: Tady je v dobrých rukou a vrací se zase zpátky k výchově a bude to všechno svěřovat tím správným směrem. Express FM.

0: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
1: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
2: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
9: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: 10.32 naší hostkou. Jak se na tohle koukáš, Lenko? Na hosta a hostku. To je vždycky takový téma trošku. Jakoby.
1: My jsme tomu věnovali celý jeden díl. Už je to asi 2 roky, co jsem odcházela právě na mateřskách. Poslední díl byl skvělý, byl lingvistický. A bavili jsme se přesně o tomhletom. A já jsem tam ventilovala jako svoji úvodní skepsi vůči slovu hostka. Mně to taky nešlo přes prst. Říká to přece ne. No, ale já musím říct, že jsem ho jako akceptovala. Já jsem ho adoptovala do svého slovníku a hostka, hrdě se k tomu teď hlásím, že jsem hostka. Ale bavili jsme se tam o tom fakt jako s bohemistkama dvěma. Mm-hmm. Bylo to strašně zajímavý. Jestli někdo máte čas, pardon, že tady dělám takhle promo, ale
2: ne,
1: jako
2: tak
1: najděte si ten díl. Najděte si ten díl toho MDŽ, že je to zpátky, když najdete jako MDŽ kanál, tak si tam zalistujte jako těch pár dílů zpátky, už těch to bude docela dost. A jako všechno to tam je to přechylování, nepřechylování. A co to vlastně znamenalo? Přijela lingvistka, která v tuhle chvíli žije ve Vídni, ale to bohemistka, jako a ty je skvělý tam dávala, jako bylo to i hrozně vtipný teda ten díl. Bylo to dobrý.
0: Takže dneska už jsi naše hostka tím pádem, aby to bylo správně. Takže máme tady hostku přesně tak, Lenku Kaberhelovou. Řeč je o podcastech 559 a taky MDŽ. Jinak, když už jsme tady u těch hostkách, tak jako ještě já, co se týká přechlování, já jsem teda bez ova. Nechala jsem si to takhle jako oddělat. Ale co mám teďko lingvisticky, mám takový ty trošku problémy s takovým tím jako třeba diváctvo. Mm-hmm. Že už ne, mě ještě pořád je v pohodě takový to, vítejte, já nevím, dámy a pánové, vítám vás na dnešní. A milé diváctvo a tohleto, tam seš na jaký straně?
1: No, skvělý bylo, fakt, teda já ti ho pošlu ten díl, tam bylo skvělý, že ona říká vlastně, jako bohemistky se shodly nad tím, že jako ten jazyk je strašně flexibilní a že ty máš používat ty formy, které ti vyhovujou. Jenom když chceš přemýšlet o tom, aby byl inkluzivní a aby zahrnula všechny různý, tak tomu přizpůsobíš ten jazyk. Takže když je ti milejší říkat diváčky, divačky a diváci, říkáš divačky a diváci, jo, říkáš dámy a pánové, to je úplně v pohodě. A ten, kdo chce si to zkrátit, tak řekne diváctvo.
0: Tak řekne diváctvo.
1: Takže je to úplně volný, jako říkejte to, co vám je pohodlný, ale my jsme třeba říkali, my chceme i v tom našem podcastu, i v 550, i v MDŽ používat nějaký jazyk, který je inkluzivní a kterým jako neodstrkujeme lidi pryč a často na to v té rychlosti není moc jako prostor a taky člověk je zajetý ve stereotypech, takže jak jsem říkala, ty hostky mi taky úplně nešly nejdřív přes jazyk, ale jako mění se to, musím říct, a vlastně bylo hrozně zajímavý jenom si zapátrat ve vlastní mysli, co všechno říkám a jak to říkám a kdy tím jako ten jazyk může někoho vystrkovat ven, to fakt bylo dobrý cvičení mentální. No.
0: Takže, ale už se na tom zapracovala hostka, už je ti dneska naprosto běžný slovo. My jsme tady, zatímco hráli Mumford & Sons, tak jsme se tady taky povídali o tom, i jsme na to trošku narazili, že 559, každý den podcast a většinou je to jako ne úplně pozitivní, že musíte si i sami někde teda vybrat nějaký téma, ať si uděláte radost. Jak to v tom týmu vlastně jako prožíváte to, že seš pořád v nějaký té negaci, seš furt v nějakém tom bahně, politickým, společenským, že furt se vlastně jako zaobíráte a ještě navíc to 559 je takový, že tam je vždycky ten host a vlastně ještě jako do hloubky se ještě ponořuješ do toho bahínka, aby se jako zjistila opravdu, kde až u některých těch témat je to dno. Jak s tím pracujete jako lidi?
1: Je to hrozně náročný a to ještě chci doplnit, že je editor a koeditor, který hledá jako výstřižky zvukový, třeba audio, ale i video, z kterých se bere ta audiostopa a to je ještě separátní ponoření, ještě hloubky. Jako a občas tě to odvede do nějakých končin, v kterých vůbec nechceš být. Je to fakt náročný a je to těžký. No. A je při té frekvenci a při těch hodinách, který to celý obsahuje, tak je fakt těžký si teda udržet jako nadhled a nějaký duševní zdraví a dobrý vztahy. Je to těžký, je to šílená challenge. Já si myslím, že jedna z dobrých věcí je, a to musím zaklepat, že ten tým náš je vlastně úžasný, že se v něm drží jako soudržnost a že si ty lidi jako vypomáhají. Ale jasně, že občas prostě jako někdo dojíždí úplně jako na dno, takže je potřeba ho trošku podpořit a zase jako někdo jiný vezme nějakou sudu, jako jo, děje se to. Obecně je to fakt těžký, je to úplně svébytná specifická disciplína, to zpravodajství, který není jednoduchý, obzvlášť v téhletý době, která tak nějak obecně mi přijde, že je taková jako těžká, prostě sebou nese spoustu náročných věcí. No, náročný, no, musíme
2: ho sebe pečovat. A ta psychohygiena teda probíhá doma, u tebe. Zrovna u tebe asi doma, ne?
1: No, tak já jsem teď byla fakt jako víc mimo, musím říct, takže já se ani netroufám jakoby mluvit o tom, co kolegové, protože ty tohleto peklí těch posledních 2 let jako zažívali hrozně intenzivně a jo, no, probíhá prostě, ale myslím si, že někdy i na pracovišti jako humorem samozřejmě a jako vtipama a tím, že jako ty lidi nějakým způsobem spolu kohabitujou a to vám vždycky prostě jako přinese něco dobrýho.
0: A v týmu 559 a MDŽ frčí černý humor?
1: Taky občas.
0: Taky, jo, je to tam někdy
1: jo,
0: takový.
1: Taky občas.
0: Tohle bychom mohli dát do podcastu, ale nemůžeme, on by se někdo urazil. Dostanete se i do takových těch fází, že si jako řeknete, ježiš, to by bylo skvělý, kdyby tam bylo. To bylo super vtipleňko, škoda, že to tam nemůžeme nechat.
1: No, tak my jsme občas řekli, tohle by bylo skvělý to tam říct, ale to jako říkat nebudem. Jo, jo.
0: Stává se to.
1: Stává se
0: jo,
1: to.
0: A to, tak to máte ještě třeba hezký, že se to dá třeba i vystřihnout nebo něco, že jo, u nás to nejde a...
1: My to u toho natáčení vlastně ani neříkáme. My to máme tak jako bokem. Prostě
0: bokem,
1: si to
0: se
1: potom schováme.
0: Jasně,
1: no, to je takový insanderský. Aha, aha. Tak, no.
0: Naším hostem je Lenka Kabrhelová. Express FM. Express.

0: Tohle je Sou Snow Patrol, taky Kylie Minogue, Diesel Arms. My tady máme Lenku Kabrhelovou, hostku tady v Express ránu, který má tento týden prodlouženou.
1: Přesně tak, my máme prodlouženou, bavili jsme se s Lenkou o podcastech 559 a taky MDŽ. Leni, chystáte se, máte ještě na podzim něco v kalendáři, třeba nějaký živý vysílání, kam můžeme pozvat posluchače?
2: Určitě ano, 25.9. se chystá podcast 559 na noc vědy, tak to bude určitě jedno, na to upozorníme ještě v našich podcastech, kdy přesně a jak. Potom tu tradiční bývá filmový festival v Jihlavě, kam jezdíme jako podcast 559, a potom tu máme živé natáčení 17. listopadu, to je ještě trošku daleko, ale každý rok tam jsme, takže určitě, až si uděláte vycházku sváteční na Národní třídu, tak nás tam najdete. No a další akce se určitě chystají. Máme tu volby komunální, které se chystají, takže k tomu jistě my budeme taky plánovat, nebo už plánujeme, to ani nemusím říkat v budoucím čase. No a tak, takže jo, akce budou.
0: Jo, a to máte, že bude někdy ještě nějak živě?
2: No, ty jo, to no, musím, to musíme nějak potřeba, to, pošoupnout.
0: To se prostě musí dělat živě.
2: No je to lepší, je to lepší. No jasně, my rádi něco uspořádáme, teď jsme jako pravda si trošku oddechli po prázdninách, ale děkuju, beru to jako podnětný moment, který si odnáším. Zorganizujem.
0: No určitě.
1: No aktuálně nejbližší téma v MDŽ, nebo co tam máš teďko v kalendáři, co jako připravujete za téma do MDŽ?
2: My máme jedno takový, který je právě hrozně jako tíživý prostě, a teď jsme přemýšleli, jestli ho máme s ním odvírat, i nám psali lidi, a to je femicida, to jsou vraždy žen, a teď jsme si říkali, že vlastně úplně nevíme, ale rádi bychom se mu věnovali, takže to je jedno z témat, který vás čeká. Nevím, jestli to bude úplně to první zářijový, máme tam ve hře i jiný. Vyčerpali jsme si už loni teda trošku jedno září pekelný měsíc, protože začínají všechny školy, kroužky a všechno, tak to už jsme udělali loni, letos najdeme možná ještě nějaký jako trošku jiný, abychom nezačínali takhle jako náročnou notou hnedko ze začátku.
1: Jo, ale tak zrovna já si myslím, že září příšerný měsíc, to se dá klidně, víš, můžete udělat
2: reedice, jo, no je to příšerný každý rok, že jo. A ještě po někdy příšerných prázdninách, kdy nemáte hlídání, ano, a je no. To teda, ty týdny jsou dlouhý.
1: A navíc, když máme jako letos ještě to super povídání s ministrem Plagou, který neustále vymýšlí nějaký novinky, víš, ve stylu jako budou 8. třídy, budou devátý, co bude s těma prázdninama, budou se prvňáci vracet zpátky do školky, víš, tak ono najednou to září, podle mě
2: nabere
1: tam,
2: úplně
1: podle
2: mě rozměr,
1: tam ještě s takovým tím, my vlastně vůbec nevíme, co se stane, je možný, jako to bude všechno úplně jinak, ale hlavně, že máš tu tašku na zdraví záda a penál. To je důležitý. Leni, my ti moc děkujeme, že jsi byla dneska naším hostem, a samozřejmě teda přejeme super témata.
2: Já moc děkuju.
1: Mentální i fyzické zdraví.
2: Teda. Já moc děkuju a vyřídím celým týmem.
1: A moc děkujeme díky za to, že to děláte, protože je to důležitý.
2: A díky vám, že to posloucháte. Děkuji. Express FM.

0: vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
8: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Pašku, to je tak napínavý s tou Adélou, já už nevím.
1: Tak asi něco víš, co nevíme my.
0: Představ si, dva totálně hot bookingy, výjimečně to neříkám já, výjimečně tady čtu, na Instagramu Force.cz. Ano. Představ si dva totálně hot bookingy a máš tady hádat, který dva hot bookingy to jsou. Booking je modrej a růžovej. Ten růžovej je jasně Adéla, jako nápověda, jsou tam...
1: Baletky.
0: Jsou tam baletky, piškoty. Jsou tam ty baletní špičky. A slovenský vy větě kto.
1: Mm-hmm.
0: Takže
1: my už vieme.
0: My vieme kto, to je teda Adéla. Růžový koncert oznamujeme dnes v jednu. To znamená ve 13.00 Force oznámí koncert Adély.
1: Takže teď Míša bývá... to bude vědět. Jako
0: Míša to bude vědět jako první a nás teda potom bude zajímat tím pádem, jestli to opravdu bude v Roxy s kapacitou do 1000 osob, anebo jestli skutečně si Force myslí, že by pražský koncert prodal více vstupenek. Mně by se třeba líbilo Forum Karlín, já koukala 3800, tam mají kapacitu, tak si myslím, že těch 3,5, pokud Adela neoznámí Bratislavu, tak si myslím, že bychom to zvládli. To je taky můj odhad. Jinak, co se týká vlastně prodeje těch lístků, my jsme tady o tom spekulovali, že Adela v rámci té evropské tour příští rok, na začátku příštího roku, jede v podstatě jenom pár zastávek. Většina z toho jsou takovýhle 1000, 3000. Největší je, myslím, ta Brixton Academy v Londýně, 5000. 60 000 lidí bylo včera v předprodeji ve frontě.
1: Takže zájem je.
0: Zájem tedy je. Jinak, co se týká toho modrého bookingu, ten by nás možná mohl zajímat ještě víc. Modrý booking oznámí v pátek v 11, což budeme teda vědět my na odchodu, a to by měly být podle všech těch hádanek Fontaines DC.
1: Wow. Tak to bude vyprodáno.
0: To bude vyprodáno a to jsem taky jenom zvědavá, kde to bude a samozřejmě, kdy začne... asi tak zase všech 6 druhů předprodejů dneska, jestli se do některého z nich dostaneme. Tak to je jenom ještě takový lákání, že přece jenom i ta koncertní sezona na příští rok se nám začíná plnit a myslím si, že jména jsou zajímavý.
1: Takže Míšo, je to na tobě? Jo, děkujeme a zítra si o tom povíme.
0: Míša, jo, no, tak co mám dělat?
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Česku trvá riziko využití lidí k sabotážím řízeným z Ruska, píše Bezpečnostní informační služba. U žádného z incidentů se loni koordinace z Moskvy zatím spolehlivě nepotvrdila. Polský ministr pro digitální záležitosti Krzysztof Gawkowski žádá Evropskou komisi, aby dala firmě Meta pokutu 250 milionů eur, čili asi 6 miliard korun kvůli podvodným reklamám na platformách. Moderní pětibojaři Matěj Lukeš, Marek Grič a Matouš Tůma postoupili na mistrovství světa v Číně do semifinále. Z české čtveřice neuspěl v kvalifikaci pouze Jan Toman. V Kuengyangu budou dnes usilovat o semifinále i Lucie Hlaváčková a Karolína Křenková. A co se týká počasí, tak dneska bude většinou polojasno. Večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Jazzy a Chris Lorenzo Invisible nám startujou dopoledne, lomeno odpoledne na Express FM ve čtvrtek 27. srpna. Vítá vás Míša Tůmová. Dneska si tady povíme něco o nový hudbě, taky si představíme jeden knižní tip z Hladiny Lipna. Pak taky jeden solidní průšvih, do kterého se mimo jiné dostala i naše česká obec Modrava. Zabrousíme na Gamescom, no a protože je čtvrtek, jak už jsem říkala, tak si dáme taky hudební kvízovou otázku. No, teď už Break and Swim, Return to Bebo.

0: Role Model, čerstvé single, High Hopes 3000, za malou chvilku Carlita, Sophie Tucker, Post Malone, no anebo si povíme o jednom nově oznámeném albu, které je inspirováno japonským uměním kintsugi.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Více na pop.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Posloucháte Express FM, tohle to byl Post Malone, Wrapped Around Your Finger, čili omotaný kolem tvého prstu. Kdo si nás bude chtít omotat kolem prstu se svou novou deskou, tak to je kapela Queens of the Stone Age. Ta se bude jmenovat Perfect a vyjde 30. října. Frontman Josh Homme totiž říká, že nic na světě není perfektní a slovo perfect podle něj nikdy nebylo úplně upřímný. No a proto Perfect. Tak se vytvořil vlastní verzi. Album navíc inspirovalo japonské umění kintsugi, při kterém se rozbitá keramika opravuje zlatem. Smyslem je, že věc nemusí být po opravě méně krásná, ba naopak může být krásnější právě díky svým prasklinám. A ještě jedna zajímavost, na desce bude nová verze skladby Sunday, kterou Josh Homme původně natočil s Iggy Popem na jeho albu Post Pop Depression z roku 2016. Taky jsem četla, že by to mělo víc připomínat hit Make It With You, tak se opustíme.

Gigi Perez, Sailor Song na vlnách Express FM. Co všechno může ukrývat dno Lipna? Třeba celou vesnici. Pod hladinou přehrady totiž zmizela vesnice Dolní Vltavice. Tam býval kostel, škola, hřbitov i domy. A tohle vám říkám z toho důvodu, že pro vás mám knižní tip, který se právě tomuhle místu věnuje. Je to nový román s názvem Vltavice spisovatele Jana Štiftera. Příběh se odehrává ve dvoučasových rovinách a sleduje lidi, kteří o svůj domov přišli, i ty, kteří se k jeho minulosti snaží po letech vrátit. Štifter má k místu osobní vztah, protože tam jako dítě jezdil na prázdniny a při nízké hladině Lipna s ostatními dětma vyhlížel tu kostelní věž, která občas vystupovala z vody. A možná ještě zajímavější je, že se autor plánuje na podzim do zatopené vesnice opravdu ponořit společně s potápěči. Takže kdo ví, třeba tam pod hladinou nenajde jenom ruiny, ale i nějaký další inspirace pro další příběhy. Ještě jednou, jmenuje se to Vltavice a spisovatel je Jan Štifter. Express FM.

0: Cestovatelství. To je Travel King, váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Prodlužte si léto v Aquapalas Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalas Praha léto nekončí. Aquapalas Praha. Zábava na celý den.
13: Hudba na prvním místě.
0: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Beyoncé oznámila, že věnuje osobní dar ve výši $1 milionu na podporu humanitárních prací v Kolumbii po srpnovém zemětřesení, které začátkem měsíce spustošilo oblast Choco. Tato částka je vyčleněna na pomoc s dodávkami potravin a bydlení do nejvíce postižených oblastí, kde bylo na 29 tisíc domů zničeno. Připojila se tak ke kolumbijské rodačce Shakire. Po odchodu country královny Dolly Parton se rozjela vlna vzpomínání na tuto neobyčejnou star. Největší se asi propíše i do map. Nešvilské letiště by totiž mělo nést její jméno. Nová studie zjistila, že 83% hudebních fanoušků generace Z má problémy se sluchem po návštěvě živých hudebních akcí. Data, která sdílí Královský národní institut pro neslyšící v rámci své nové kampaně Don't Lose the Music, ukazují, že generace Z ve věku 20 až 29 let používá jen z 20% špunty do uší. A to mnohdy kvůli mýtům, že špunty do uší snižují kvalitu zvuku nebo že je prostě obtížné je nosit. Stačí se ale jen dobře vybrat.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pohonné hmoty v uplynulém týdnu opět zdražily. Cena benzínu stoupla o 40 haléřů na 42,06 koruny za litr a cena nafty o 81 haléřů na 45,78 koruny za litr. Počet mrtvých po ničivých povodních v Nepálu, které zasáhly rovněž tibetskou oblast Číny, se zvýšil nejméně na 270, uvedla nepálská policie. Josef Dostál na mistrovství světa hladce postoupil do semifinále závodu na 500 metrů. Svou rozjížďku v Poznani obhájce vítězství suverénně vyhrál. V semifinále jsou také kajakářka Barbora Sovová a kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce. A co se týká počasí, tak dneska bude většinou polojasno. Večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

8 minut po poledni posloucháte Express FM a taky kapelu Jungle, The Wave. My se přesuneme do Ameriky za zpěvačkou Erykou Badu a producentem The Alchemist, protože oni už zítra vydávají svoje první společné album a to se bude jmenovat Before the World Blows. Dvojice na desce pracovala dlouhých 18 měsíců v Dallasu a Los Angeles. Jako první ochutnávku představili single Witch Doctor a jeho videoklip docela asi jako stojí za pozornost. On navazuje na kontroverzní video k Eričině skladbě Window Seat z roku 2010. Tehdy se Erika slíkla do naha na místě atentátu na JFK a na konci předstírala, že byla zastřelena. Tady ten novej 10-minutový klip k tomu tracku Witch Doctor se odehrává jakoby o 16 let později a ona v něm prochází nočníma ulicema, kde se setkává s čím dál násilnějšíma situacema. A já se přiznám, že se mi na to nekoukalo vůbec dobře. Ale jakoby chápu tu uměleckou stránku věci, nicméně jsem to úplně neocenila. My si připomeneme její track Apple Tree z jejího debutového alba Beduism z roku 97. I like to dedicate this to all of the creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food.

0: Posloucháte Express FM a taky Nothing But Thieves, Baby Cool Evelyn. Za malou chviličku 21 Pilots, Raven Lenay a nebo si řekneme, co nedělat po návratu z dovolené.
1: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do Prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V Prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Prodlužte si léto v Aqua Palace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aqua Palace Praha léto nekončí. Aqua Palace Praha. Zábava na celý den.
11: Express. Music first.

Pokud máte dovolenou ještě před sebou, což je dost možné, protože včera jsem tady ve zprávách říkala, že na podzim plánuje dovču asi 70% Čechů, tak vám možná tenhle ten tip přijde vhod. Podle psychologů je totiž chyba se vrátit z dovolený v neděli večer a v pondělí ráno jít do práce. Mozek totiž potřebuje čas přepnout z dovolenkového režimu zpátky do reality. Doporučuji proto dát si po návratu aspoň jeden volný den, i bez uklízení, bez vyřizování, bez stresu, prostě ještě takový jako přechodný odpočinkový den. A k tomu ještě přidávají jeden tip. Hned první týden si máme naplánovat něco příjemného, na co se budeme těšit. Protože když nás po návratu čeká jenom práce, faktury, účty, povinnosti, tak ten dovolenkový ráj se opouští ještě hůř. Za mě to zní rozumně. No a pokud nikam na dovču nejedete, tak si udělejte alespoň imaginární dovolenou ve svojí hlavě, jako to zpívají Smash Mouth v tracku Holiday in My Head.

Flight Facility Subroots Forever na Express FM. Mě před chvilkou tady zaujala taková neúplně pěkná zpráva. Přes 6 tisíc lidí totiž přišlo o prachy v investičním fondu WCA International, který patřil frýdecko-místeckému podnikateli Matoušovi Polákovi. Celková škoda se podle policie vyšplhala téměř na 2,2 miliardy korun a teďka to jde k soudu. Ten fond sliboval lidem vysoký zhodnocení peněz prostřednictvím investic do měn, komodit, cenejch kovů nebo i startupů. Akorát, že policie tvrdí, že šlo ve skutečnosti o Ponziho schéma, teda takový to letadlo, že peníze nových investorů se používaly například na vyplácení těch předchozích. Část peněz navíc podle vyšetřovatelů skončila u hlavního obviněného. To je ale náhoda. Měl za ně nakupovat nemovitosti v Dubaji, luxusní auta nebo motorový člun. Mezi poškozenými byli hlavně seniori, ale taky obec Modrava, která do fondu vložila stovky milionů korun. Policie navrhla obžalovat tu firmu a jednoho člověka. A v případě odsouzení mu hrozí až 10 let vězení.

0: Do galerie?
1: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
0: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teďe výhodně. Vždycky.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Express FM.

0: Posloucháte Express FM a taky Crystal Fighters Manifest. Do jedný tady taky zazní Amarey, Charlie XCX, ale teď si dáme novinku od Fontaines DC z jejich nového alba Dopamine Chamber, který vyjde v říjnu. My jsme se o tom bavili s Babu. Já jsem třeba už z toho následujícího singlu Marianne poměrně nadšená. A Babu říkala, že jí chybí taková ta naštvanost a dravost, kterou v sobě Fontaines umí najít. Já si teda myslím, že to ještě přijde, protože ta deska má reflektovat umělou inteligenci, politický násilí, environmentální kolaps, ale taky nějaký celebrity, bulvár, mýmy a neustálý scrollování na telefonech, takže já si myslím, že ta naštvanost ještě přijde. Je pravda, že ten následující track Marianne to úplně podle mě neodráží, ale i tak je to skvělá skladba. Jdem na to.
1: Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: České bezpečnostní složky vyhodnocují informaci, že íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů mimo jiné stanici Radio Farda, kterou provozuje americká stanice Radio Svobodná Evropa sídlící v Praze. Případná opatření ale sdělovat nebudou. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam několik perskojazyčných médií sídlících v zahraničí. Obvinují je ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Experimentální lék proti rakovině slinivky břišní by měl změnit léčbu této rychle zabíjející nemoci. Ve středu ho schválila americká léková agentura FDA. Evropské úřady už na schvalování pracují také. Barbora Bukovská získala na mistrovství světa horských kol v italském Val di Sole stříbro v závodě juniorek v cross country. Zvítězila švýcarka Anja Grossman, bronz vybojovala Agathe Vauchamp z Francie. A dneska nás čeká pohodový počasí, teploty dosáhnou 24 až 29 stupňů Celsia. Za to v pátek a noci na sobotu hrozí v Čechách a části Moravy a Slezska silné bouře. Objeví se přívalové deště, vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Je jedna odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Gracie Abrams, Look at my life na Express FM. Půjdeme se podívat do německého Kolína, kde probíhá Gamescom. A už během zahájení se objevila řada zajímavých her. Mě třeba úplně nejvíc zaujala zatím hra Tides of Annihilation, což je akční fantasy hra inspirovaná artušovskými legendami. Ta její hlavní hrdinka Gwendolyn v ní získá meč, kterým dokáže ovládat přízraky rytířů kulatého stolu. Velkou pozornost poutá taky Exodus, což je sci-fi RPGčko od tvůrců, kteří pracovali třeba na Mass Effectu. Hrdina June Aslan v něm cestuje vesmírem a po boku má neobvyklýho parťáka, inteligentní zabijáckou chobotnici v robotickém obleku. A pokud máte rádi cyberpunk, tak dorazí i No Law. Neonový město, gengy, high-tech mrakodrapy a především pomsta. Tady ta hra vyjde příští rok. A ještě jedna novinka teda, která je, nebo vyčnívá, bych řekla, tak je Rainbow Six Tactics, což nebude klasická střílečka, ale tahová strategie, ve které budete plánovat akce speciální jednotky, probourávat se s dmy a likvidovat nepřátele. I ta dorazí příští rok. Jak říkám, mě osobně nejvíc zatím zaujala ta první, Tides of Annihilation, inspirovaná artušovskými legendami. Ale Gamescom potrvá do neděle, tak třeba se objeví ještě další zajímavý tituly.

0: Posloucháte Express FM, tohle to jsou Lake Malawi, Let's Cancel the Wedding. Za malou chvilku Cage the Elephant, Olivia Rodrigo a taky si dáme hudební kvízovou otázku, ve které se vrátíme o rovných 50 let zpátky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Music first. Express FM.

Rodrigo, Drop Dead na Express FM. Jdeme si dát hudební kvízovou otázku, jako každý čtvrtek. Dneska jsem sáhla po jedné skladbě, velmi výrazné, z toho důvodu, že je to 50 let a 2 týdny, co tady ta skladba vyšla. A mně to přijde úplně neskutečný. Jdeme na to. Dneska budeme hledat švédskou kapelu a její hit z roku 1976. Kapelu tvořili 4 členové, 2 ženy a 2 muži a patřila mezi vůbec nejvýraznější a nejúspěšnější kapely hudební historie. A tenhle taneční hit je jeden z nejhranějších vůbec. Aby to nebylo tak snadný, tak jsem našla poměrně povedený cover od kapely Pacific Avenue. Takže tady je ta ukázka.

Takže jak se jmenuje tahle ta švédská kapela a ta skladba, jejíž cover jsme právě slyšeli. Svůj tip mi pošlete na 602 604 903.

Tohle je Sampa the Great Final Form na vlnách Express FM. Před malou chvilkou jsem vám dávala hudební kvízovou otázku a ptala jsem se na švédskou kapelu a její hit z roku 1976. Pouštěla jsem tenhle ten cover.

No a správná odpověď je... ABBA, Dancing Queen. První tři, co to správně napsali, Klaudia, Tomáš, Miras a další nepodepsaný. Každopádně, poznali jste to naprosto správně. Je to 50 let, co tady ten single vydali. Název Dancing Queen vymyslel manažer skupiny Stig Anderson. Po několika měsících práce na skladbě vznikl podle mnohých vůbec první velký europopový disco hit. Byla to jediná ze 14 písní skupiny ABBA, které se dostali do americké hitparády Top 40, která vystoupala až na první místo. Podle moderátora BBC Radio 2, Chrise Evanse, zazněla tahleta píseň na jedné z akcí na hradě Windsor, kde královna Alžběta II. Údajně řekla: vždycky se snažím tancovat, když tahle písnička začne hrát, protože jsem queen, královna a ráda tancuju. V roce 2014 se tahleta píseň umístila na prvním místě v anketě společnosti Blinkbox, která zjišťovala nejčastěji špatně slyšené texty v popové hudbě. Celých 22% dotázaných přiznalo, že si verš See That Girl, Watch That Scene, Dig In The Dancing Queen spletli s See That Girl, Watch Her Scream, Kicking The Dancing Queen. Což je vtipný si to takhle pomílit. Každopádně my si to jdeme pustit. Hezky v originále. ABBA, Dancing Queen.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídani?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
11: Do Prahy.
12: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny

0: 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
3: Express.
4: Music first.
3: Express FM. Novinka.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Venku čeká celý svět, přeci nebudu doma, říkáte si možná. My pro vás máme pár tipů na výlet, tentokrát do naší metropole. Máte-li rádi přírodu, vaše kroky by měly vést do Prokopského údolí, kde kousek od metra najdete skály, lesní cesty, potok i jezírko, k Hostivařské přehradě a do přilehlého lesoparku, do Modřanské Rokle nebo do obory Hvězda s krásným historickým letohrádkem. Milovníky památek nadchne Břevnovský klášter, jeden z nejstarších u nás, barokní zámek v Troji s botanickou a zoologickou zahradou nebo vodáckým kanálem poblíž, novoměstská radnice na Karlově náměstí s výstavami a výhledem z věže, karlínská invalidovna nebo blízký kostel svatých Cyrila a Metoděje a taky krásný gotický areál Anežského kláštera na Starém Městě. Až budete unavení, energii můžete načerpat u západní hranice Prahy a Středočeského kraje. Pivovarský dvůr v Chýni spojuje poctivou českou kuchyni s historií bývalého klášterního hospodářství a nabízí ideální zastávku na rodinný oběd, cyklový let i víkendové posezení s přáteli. Na jídelním lístku nechybí klasiky jako pečené koleno, smažená játra, žebírka, stejky nebo poctivý tatarák. Během roku navíc restaurace pořádá tematické gastronomické akce. Od staročeských hodů až po kachní nebo husí hostiny, které často doprovází živá hudba. Pivovarský dvůr myslí i na rodiny s dětmi, nechybí dětský koutek ani letní zahrádka a je také oblíbeným místem pro pořádání svateb, rodinných oslav nebo firemních večírků. Stylové ubytování najdete v ikonickém Tančícím domě. Hotel v téhle architektonické perle nabízí kromě pohodlí i nádherné výhledy a výbornou polohu jen pár kroků od slavných pražských památek. Přes den můžete navštívit Karlův most, Pražský hrad, Národní divadlo nebo si užít plavbu po Vltavě a večer vás čeká nezapomenutelný pohled na rozsvícenou Prahu z panoramatické restaurace Ginger a Fred přímo v Tančícím domě. I Praha má zkrátka co nabídnout, tak si řekněte nebudu doma a vyražte do naší metropole. Prázdniny se pomalu loučí a s nimi i náš cyklus s hashtagem Nebudu doma. Všechny tipy najdete na webu express.fm.cz/nebudu-doma.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujala vás Praha? Pak si užijete pobyt v Top hotelu Praha s rozsáhlým wellness a polohou blízko slavných památek. Nebo v Chateau St. Havel, který spojuje zámecké ubytování s klidným prostředím a relaxem v privátní výřivce. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo zahraničí si kvůli výhruškám rádio Farda sídlícímu v Praze předvolalo íránského velvyslance, sdělil šéf rezortu Petr Macinka. Schůzka má být v nejbližším možném termínu. Na jeho východě Španělska v regionu Valencie zloději ukradli soubor artefaktů považovaných za jednu z nejcennějších sbírek zlatých předmětů z doby bronzové v Evropě, píší AFP a tamní média. Policie zatkla předsedu polského olympijského výboru Radoslava Pieszewicze kvůli podezření z korupce. Podle agentury AFP měl přijímat úplatky za přidělování sponzorských smluv. Vyšetřování se týká platformy pro kryptoměny Zonda Crypto, která je od loňska hlavním sponzorem polského olympijského výboru. Vláda Zonda Crypto obvinuje z napojení na organizovaný zločin. A co se týká počasí, tak dneska to bude na pohodu. Teploty dosáhnou 24 až 29 stupňů. Za to v pátek a v noci na sobotu hrozí v Čechách a části Moravy a Slezska silný bouřky. Objeví se přívalový deště, vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a dokonce i menší kroupy. Jsou dvě odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Gigu a Ira Star Woman na vlnách Express FM ve 2:08. Pokud jste včera večer v 7 neměli naladěný naše rádio, tak jste přišli o zajímavý díl pořadu Express Star. Kolega Michal Plšek si do něj pozval jediného muže scénáristu nového seriálu Boží plán, který je na televizi Nova, velmi dobře obsazený mimochodem. A takhle nějak zněla ukázka z rozhovoru.
1: Myslím si, že to je hodně, a to je téma, které je jako moje hodně, je krize mužského pohlaví, jako obecně. Myslím si, že svět teďka zažívá krizi mužského pohlaví a proto tady vypadá tak, jak vypadá, že chybí jako silní muži. Světu vládnou prostě psychopati a nevyzrálí muži, i když jim je třeba 80. A myslím si, že to je i o tom mužském jako dozrávání, no, ten seriál.
0: No, každopádně, pokud jste to nestihli, tak nemusíte úplně smutnit, protože celý ten pořad si můžete pustit na našem webu expressfm.cz. Případně, pokud se vám tam nechce z nějakého důvodu, tak ho najdete i na podcastových platformách.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
9: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
10: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
11: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
12: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Oh.
13: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to je Lola Young, One Thing. A teďka jsem se dočetla takovou hezkou zprávu. Jak ztratit kluka v 10 dnech z roku 2003 je podle mě jedna z těch lepších romantických komedií, které byly na začátku milénia natočený. Možná vlastně jedna z těch vůbec nejlepších. No a teď jsem se dočetla, že dostane pokračování, což jako normálně nebývá moc dobrý znamení, ale v tomhle případě ano, protože by se měli vrátit oba hlavní představitelé, Kate Hudson i Matthew McConaughey. Hudson a McConaughey si znovu zahrajou Andy a Benjamina, který se v původním filmu dali dohromady poté, co se oba snažili toho druhýho využít kvůli vlastní sázce. Pokračování je zatím v rané fázi příprav u Paramountu a tvůrci teprve hledají scénáristu. O příběhu, režisérovi ani datu premiéry zatím není teda vůbec rozhodnuto. První film vydělal celosvětově téměř 180 milionů dolarů, což jako v tehdejší době bylo extrémní, a dneska patří mezi kultovní romantický komedie svojí doby. Takže teďka už jenom zbývá zjistit, jestli se po víc než 20 letech podaří Andy a Benjaminovi znova najít cestu k sobě. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Beyoncé oznámila, že věnuje osobní dar ve výši $1 milionu na podporu humanitárních prací v Kolumbii po srpnovém zemětřesení, které začátkem měsíce spustošilo oblast Choco. Tato částka je vyčleněna na pomoc s dodávkami potravin a bydlení do nejvíce postižených oblastí, kde bylo na 29 tisíc domů zničeno. Připojila se tak ke kolumbijské rodačce Shakire. Po odchodu country královny Dolly Parton se rozjela vlna vzpomínání na toto neobyčejnou star. Největší se asi propíše i do map. Nešvilské letiště by totiž mělo nést její jméno. Nová studie zjistila, že 83% hudebních fanoušků generace Z má problémy se sluchem po návštěvě živých hudebních akcí. Data, která sdílí Královský národní institut pro neslyšící v rámci své nové kampaně Don't Lose the Music, ukazují, že generace Z ve věku 20 až 29 let používá jen z 20% špunty do uší. A to mnohdy kvůli mýtům, že špunty do uší snižují kvalitu zvuku nebo že je prostě obtížné je nosit. Stačí se ale jen dobře vybrat.

0: Červené víno na světlém koberci?
1: No a? Jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou

0: delším časovém horizontu.
1: Oběd?
0: Divadlo Hibernia uvádí
1: romantický muzikál
0: Saturnin.
1: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
0: Od září 2026
1: v divadle Hibernia.
2: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
3: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
4: Mami!
3: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
4: Vystřihovali jsme slana.
3: Vystřihovali?
4: Tak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
5: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Music. First.
11: Express FM.

Express FM.

0: Posloucháte Express FM, tohle to byl Michael Kiwanuka, You Ain't The Problem, jakože ty nejsi ten problém. My už jsme si trošku tady začínali myslet, jestli jsme ten problém, když zpěvačka Adéla nechce přijet do Prahy a je to hodina zpátky, co bylo oznámeno od Force Entertainment, že Adéla přijede do Prahy a že tady odstartuje svou evropskou část svého turné k novému albu Prima, které nám sem přijede představit. Vystoupí tady 11. ledna 2027 a zítra jdou do prodeje vstupenky. Takže pokud chcete v lednu na Adélu do Fóra Karlín v Praze, tak zítra hlídejte vstupenky a kupujte vstupenky, protože já si myslím, že na to, že Fórum Karlín má asi 3,5 tisíce kapacitu, tak budou docela rychle pryč. Jinak vzhledem k tomu, že za malou chvilku už jsou 3 odpoledne, tak tady mám pro vás na závěr jednu takovou šokující perličku z historie. Věděli jste, že se Evropané po staletí báli jíst rajčata a považovali je za smrtelně jedovatá? Když je v roce 1519 dovezl Hernán Cortés, tak se pěstovala jen pro okrasu na zahradách. Když je ale v 18. století začala šlechtická smetánka konečně ochutnávat, tak lidé po jejich snězení opravdu umírali. Chyba ale nebyla v rajčatech. Organické ovocné kyseliny z nich totiž reagovaly s olovem z drahého cínového nádobí a uvolňovali ho do jídla, takže se aristokrati ve skutečnosti otravovali vlastníma talířema. S tady tím funfaktem já se loučím. Užijte si odpoledne tady s klukama v driveu a zase zítra mezi 11. a 3. Páčko.
1: Express. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Diplomat Miroslav Toman, který má na základě pondělního rozhodnutí vlády vést od října Úřad pro zahraniční styky a informace, nemá aktuálně nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky. Muž, který již v minulosti ve vedení civilní rozvědky působil, nahradí Vladimíra Posoldu, který se rozhodl ke konci září rezignovat. V Hágu zemřel ve čtvrtek Ratko Mladič, bývalý velitel bosensko-srbské armády, který byl odsouzen za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny spáchané během války v Jugoslávii. Bylo 84 let, v roce 2017 byl odsouzen k doživotnímu trestu. Sportovní reprezentace Ruska si v různých disciplínách nachází cestu zpátky do mezinárodních soutěží. Jako poslední se objevily informace o jejich účasti na mistrovství Evropy mládeže ve flag fotbale, tedy bezkontaktní variantě amerického fotbalu, které proběhne září v Itálii. České výběry ve smíšené kategorii do 15 let a chlapecké do 17 let na to reagují bojkotem šampionátu. Dnes odpoledne bude většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na horách kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů. Na Express FM právě startuje odpolední drive a následující 4 hodiny vysílání vám společnost budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Řeknu ti, kolego milý, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Řeknu ti příklad, jak může být štěstí tak smutné. Můžeme jít na pivo dneska po práci.
1: Ano.
0: Ale pivo zdraží o korunu. Takže jsi na jednu stranu šťastný a na druhou stranu smutný.
1: Takhle, zatím se to týká jedné ze prestižních značek, jo? Máme furt šanci
0: když,
1: na alternativu.
0: Když zdraží na západě Čech, tak pak zdražují všichni. Víš, to je vždycky takovej ta vlajková loď.
1: Ale taky si můžeme koupit lahvoně a jít si sednout do parku a ty se nezdražujou, že jo?
0: No, takže bychom udělali náš obvyklý postup Fivu za market a potom lavička. No, tak můžeme, dobře. No, ale než se k tomu dostaneme a odejdeme na pivo v 19 hodin, kdy nás tady dneska opět vystřídá náš mladý, talentovaný kolega Miky.
1: Teď na nás mával.
0: Teď na nás má, ono vidíš, to je náhodička. Toho máme pro vás spoustu. No a jelikož je čtvrtek, tak se to bude hodně točit kolem toho, co se dá sledovat v televizi, v kině a prostě, no třeba i v mobilu, to je jedno, kde to sledujete.
1: Kde chcete.
0: No.
1: No ale zase, aby jsme nebyli jenom tak jako jednorázově zaměření na film, tak máme i nějaké jiné zajímavosti. Já třeba mám něco připraveno pro milovníky aut, ale z trošku druhé strany. No a...
0: Jako z motoru?
1: Ne.
0: No a já mám další aktualizaci, která se týká letiště Dolly Parton. Už o tom takhle můžeme mluvit v Nashvilleu.
1: V podstatě už jo, víš.
0: Jo,
1: My Nashvilleáci
0: už vlastně máme jasno, že budeme lítat domů na letiště Dolly Parton.
1: No a samozřejmě, že kdybyste vy měli něco na nás, sam berem teda jenom pochvaly, tak nám můžete psát na telefonní číslo 602-604-903.
0: A prosím vás, pochvala není vy, debilové, co to tam zase máte, jo?
1: Vy.
0: Kluci,
1: vy darebáci.
0: Moc rád vás poslouchám, jo. Dělejte to dál ještě líp než teď.
1: A hezký horoštěnky můžou přijat fotky.
0: A tak, jako jo, no.
1: Nebo jolky, nebo ženy nás dneska neposlouchají. Myslím jako naše.
0: Jo, takhle. Já myslím, že jako žádný ženy. Proto budeme mluvit o autech a o fotbalu, jo, protože nás dneska neposlouchá žádný ženy.
1: Víš, kolik holek má rádo fotbal a to auta?
0: No hodně, no.
1: No.
0: V obě znám.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
6: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
7: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské mači. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
8: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Express. Music first.

0: Express Old School.
1: Dnes je ten slavný den, kdy před 35 lety spatřilo světlo světa debutové album seattleských Pearl Jam.
2: Ano, pro mnohé z nás zásadní deska, která formovala naše dospívání, a jedna z desek, kterou fakt můžu v klidu doporučit jako nepřeskakovatelnou, to znamená, že všechny písně na ní, jejich 11 plus jeden skrytý track, prostě stojí za vaší pozornost. Navíc to vycházelo v době, kdy se opravdu ještě vydávaly dlouho hrající desky, tahle má stopáž 53 minut.
1: Ano, 15 milionů výlisků si našlo kupce po celém světě, no a tahle deska zároveň obsahuje největší hity kapely, které dodnes musí zaznít na každém koncertě téhle party s Eddie Vedrem v čele, tedy Live, Evenflow a Jeremy.
2: No, vlastně těsně před jejím vznikem se ještě kapela jmenovala Mookie Blaylock, což byl jejich oblíbený basketbalista NBA, a ten nosil na dresu číslo 10, odtud tedy název Ten.
1: Aha, tak to jsem třeba nevěděl, děkuji. Já jsem se pořád říkal, co je to Ten, a nikdy jsem potom teda popravdě řečeno nepátral. Teda.
2: No a ještě můžeme dodat, že v té době už vlastně torzo kapely fungoval jako Stone Grossard, kytarista Jeff Amen, basista a Mike McReady, a Eddie Vedder tehdy dělal ještě pumpaře.
1: Pumpař od Zlaté Podkovy si potom těch Zlatých Podkov mohl koupit, kolik chtěl, když právě uvrhli na trh tohleto skvělé album.
2: Ano, všechny texty na desce jsou od Eddie Vedra. Co se týká hudby, tak o to se samozřejmě postaralo zmíněné trio. A v té době ještě v kapele působil bubeník Dave Krusen, který byl poté z kapely opuštěn.
1: No a my už jsme zmiňovali jeden z těch velkých hitů, který si teď jako připomenutí desky Ten a jeho 35. výročí pouštíme. Evenflow.

0: je? Ptá se Steve Lacy.
1: No, my jsme říkali, že vám tady dneska budeme doporučovat samozřejmě to, co můžete sledovat, ale pokud se neradi bojíte, tak vám teď vlastně doporučíme tak trochu co nesledovat.
0: Pokud se neradi bojíte, tak si na nějaký 2-3 minuty zacpěte uši.
1: Nemusíte.
0: Ne?
1: To dává, že to bude jako odstrašující, rozumíš?
0: Jo.
1: Já jsem totiž našel studii, vědeckou studii samozřejmě, která se jmenuje Science of Scare, což už trochu napovídá, o čem by mohla být. Je to žebříček nejstrašidelnějších filmů na světě, ovšem ne podle nějakých recenzí nebo hlasování diváků. Účastníci sledovali horory s monitory srdečního tepu a to vědcům umožnilo sledovat, jak na ně jednotlivé filmy působily fyzicky. Pomocí změn srdeční frekvence a souvisejících měření projekt vytvořil žebříček filmů založený na datech, které vyvolávaly nejsilnější reakce strachu. Jo, jsou tam samý novější filmy, to mě trošku jako zamrzelo, jo. Ale tak, jsou tam, hele.
0: Tak říkej.
1: Od desítky to beru. Mluv se mnou, 2022.
0: No.
1: Pak je tam V moci ďábla.
0: Mhm. Nej to Vzetí démonů, V moci ďábla.
1: V moci ďábla, tady mám The Exorcism of Emily Rose v originále, rok 2005. A hraje tam Dexterova segra, jestli jsi někdy viděl Dextra, tak Deborah Morgan, myslím se jmenuje, tak tam hraje tady ta holka. No. Potom tam je Úsměv, jednička a dvojka.
0: To jsem neviděl.
1: Já taky ne. Já teda neviděl nic z toho, protože nemám rád horory. Děsivé dědictví z roku 2018, neboli Hereditary. V zajetí démonů, to je další.
0: Ano.
1: No. Pak je tady takový americký hororový film, který nevím, jestli vůbec se tady jako promítal, protože nemá ani český název, ale je to Insidious.
0: To se tady promítalo, ano.
1: Ano, pak je tady Skinamarink, to je zase kanadský experimentální horor z roku 2022. Už se dostáváme, už jsme na stupních vítězů.
0: Ano.
1: Pak je to Host, nebo Host.
0: Ano.
1: Taky nemá vlastně jako český název, ale možná se prostě jmenuje Host v češtině taky, stejně jako v američtině, respektive v britštině, abych to tak řekl, protože to je britský nezávislý horor o nadpřirozenu. A nejděsivější horor, dá se říct, na novodobí, protože všechny byly novější než rok 2000, je Sinister z roku 2012. Ten má skóre, představ si, 96% nebo 96 těch bodů děsivosti.
0: Já jsem ti to asi vyprávěl, jo. Já jsem nedávno byl sám doma. Hmm. A večer jsem přepínal nad tou marnou nabídkou a dávali Vzetí démonů, jo.
1: Ano, ano.
0: A já jsem říkal, to už jsem viděl, tak si to pustím. Vydržel jsem 5 minut, jo. A můj žebříček během mýho života je úplně jednoduchý. Začíná to Čarodějův učeň.
1: Ano.
0: Pak kriminálka Klid noci, ano. Která je strašidelná. No, pak to bude podle mě Vetřelec.
1: No, jasně.
0: Jo.
1: Což, jako, je to ještě horor? Nebo no, teď to budeš jako, že se s tou toho bál, dobrý.
0: Já se
1: můžeš se bát i
0: u Labutí jezera,
1: u
0: že? No, přesně tak. Tak to se bude dneska brát David Mička, až přijde. Ale, no a na prvním místě mám to asi Vzetí démonů, to bylo, jo a Kruh.
1: Jo, já jsem neviděl vlastně pořádně žádný horor, ale za mlada jsem viděl Mouchu, což je horor. Že?
0: Moucha je dobrá.
1: Ale Moucha je taky dost děsivá, zvlášť, že to koukáš v 10 letech.
0: No takhle, v 10 letech jako jsem se bál u toho Čarodějova učně a ty už si koukal na Mouchu. Jako.
1: No, tak to víš, no. Mě na to segra vzala do kina, aby mohla jít taky.
0: Takže nepatříš k těm, kteří by se rádi báli.
1: Ale já se bojím dost často, třeba jestli mě přijde vejplata, jestli dojedu s autem někam, protože už se mi rozsypává, jestli prostě donesu domů to, co mám a tak, takže jako...
0: Takže ty v podstatě horor žiješ.
1: Jo, přesně. Můj život je takový horor s naštěstí většinou optimistickou tečkou. Drive. Odpolední Drive. Na Expressu.

0: i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
2: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
7: Snídani?
6: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
7: Oběd?
6: Divadlo Hibernia uvádí
8: romantický muzikál
6: Saturnin.
8: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
6: Od září 2026
8: v divadle Hibernia.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Tak tohle byly Slow Pulp a my jsme dnes teďka taky trochu pomalejší.
1: Víš co, protože já jsem se tady zakoukal na náš web.
0: Ano.
1: A mě zaujalo jedna formulace, jo. Je to v článku, který se týká tvýho podcastu Express Star. A víš, co se mi na tom líbilo? Že tam napsáno, že Nova má boží plán.
0: No, tak je to taková, tak já jsem takový
1: slovník. A on je to asi boží plán i s B malým i B
0: ano,
1: velkým.
0: Ano, tak já jsem jako schválně to dal takovou slovní hříčku, že Nova má boží plán a má to být seriál Boží plán, který by měl ovládnout úterní a čtvrteční večery. Divácký úspěch by měla zaručit sestava Marek Lambora, Vašek Matějovský, Filip Březina, Tomáš Jeřábek, Michála Petřekova a spousta dalších. Víš, co je třeba zajímavý, že hlas pražských tramvají se tam představí jako revizor, tedy Jan Vondráček.
1: Jo.
0: Oblíbený herec, ano.
1: A, to je docela, to je
0: i
1: docela,
0: kamarád Tomáš Jeřábka tam bude. No.
1: To je docela nevděčná role.
0: A já myslím, že on bude hodnej revizor zrovna.
1: A
0: tam.
1: Bude to teda spíš jako komediálně lazené?
0: Hele, pochopil jsem, že to bude od každého kousek, že to bude něco právě jako byla jedna rodina. Jsou to stejní tvůrci, Lucie Konečná v čele a právě můj host Marek Šimíček, pardon, Martin Šimíček, jako, řekl bych, jako její... pravá ruka, ale oni ten seriál nový už vlastně jako teda tvořili úplně spolu, to je vlastně jejich společný nápad. A stejně jako mimochodem další seriál, který se chystá zhruba na listopad, nahradí právě Boží plán na Nově a jmenuje se Muži v letu. A je to vlastně první seriál, který do hlavních rolí přivede kamarády a spolužáky Miroslava Donutila, Pavla Zednička a Bolka Polívku, jo. Myslím si, že jako velký persony. A mě třeba i zajímalo, jestli třeba pánové jim kecali do scénáře a jestli mohli improvizovat. A i to se dozvíte právě díky tomu, když si poslechnete ten náš podcast na webu expressfm.cz.
1: A mimochodem Boží plán už můžu sledovat nebo musím vydržet?
0: Od příštího týdne na televizi Nova, o den dřív na OnePlay jsem koukal, že v pondělí už bude na OnePlay a od úterý normálně ve vysílání Novy. No a o čem vlastně ten Boží plán bude, tak i to mi prozradil Martin Šimíček.
2: Myslím si, že to je hodně, a to je téma, které je jako moje hodně, je krize mužského pohlaví, jako obecně. Myslím si, že svět teďka zažívá krizi mužského pohlaví a proto tady vypadá tak, jak vypadá, že chybí jako silní muži. Světu vládnou prostě psychopati a nevyzrálí muži, i když jim je třeba 80. A myslím si, že to je i o tom mužským jako dozrávání, no, ten seriál. Express Star. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na různé sabotáže a další útoky napříč Evropou koordinované z Ruska jsou najímáni tzv. Agenti na jedno použití. Často jde o neskušené amatéry, lidi z nižších sociálních vrstev či s kriminální minulostí. Jejichž motivací jsou peníze. Jejich počet neustále roste, stejně tak poptávka po nich na sociálních sítích. Ve výroční zprávě za loňský rok zveřejněné ve čtvrtek to uvedla Bezpečnostní informační služba. Na nejméně 270 se vzrostl počet obětí ničivých povodní v Nepálu, uvedla dnes podle agentury Reuters nepálská policie. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných lidí, mezi nimi jsou občané více než 30 zemí. Bude to pro fotbalisty Hradce Králové jeden ze základních úkolů. Pokud chtějí východočeši pomýšlet po úvodní remíze 2-2 na postup do ligové fáze konferenční ligy přes slovutný Panathinaikos, musí uhlídat jeho útočníka Andrease Tetea. Osvaleného borce, jemuž se proti českým týmům daří. Dnes noci bude polojasno až jasno, na východě a severovýchodně i skoro jasno. Nejnižší teploty 20 až 15 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku 15 až 11, na horách kolem 14. Co se dopravních nehod týká, tak zpozorněte na silnici 315 u obce Ostrov, okres Ústí nad Orlicí. V Praze, v ulici Sokolská, mezi křižovatkami ulic Mezibranská a Hálkova, jeden jízdní pruh je tam uzavřen. V ulici Dobřízká, kde se po nehodě tří osobáků také uzavřel jeden jízdní pruh. Dále v ulici Kavkavská v Liberci, tam se po nehodě tvoří kolona, která má aktuálně něco kolem 100 metrů. Na D11 se odehrála další nehoda dvou osobáků, a to mezi 8. a 9. kilometrem ve směru na Prahu, a další nehoda vás potrápí na D11 mezi 40. a 41. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Na Express FM vám za odpolední drive šťastnou cestu přejí Michal s Petrem. Právě vstupujeme do druhé poloviny dnešního vysílání.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: My jsme tady dneska trošku zpomalení, protože se na nás hrnou zajímavé informace a třeba taky ta, že k nám přijede vlastně jako skoro sousedka, ale z LA, z Ameriky, hvězda teďka, o které se mluví snad každý den. Není snad dne, kdybychom neměli nějaký článek o Adele.
1: No a my jsme si i informace zjišťovali u jejího vydavatelství, kde jedou na plný pecky a obrátky a soustředují se na to, aby Adélina kariéra stoupala vzhůru ke hvězdám a podle všeho dělají dobrou práci. Nicméně nám trošku zatajili, že Adela chystá koncertní turné, které zahrne i naši Českou republiku, že?
0: No, tak ona to koncertní turné oznámila, nepletuli se, minulý týden a tam právě ani Česko, ani její rodné Slovensko nebyly. Takže to mě docela překvapilo. Říkal jsem, no, jako, dobrý, že nepřijde do Prahy, to ještě bych jako chápal, jo. Ale že vynechá jako Bratislavu, to mě překvapilo. No, ale dneska byl oznámen koncert ve Foru Karlín v Praze. A já se ptám, není to málo?
1: Já nemám už takový odhad, abych ti řekl, jestli to není málo. Já si můžu myslet, že mají třeba promotéři v zásobě druhý termín. A že třeba...
0: Nebo větší halu? Že by to třeba jako mohli přesunout?
1: No, oni, jako jde o to, v jakých halách se představí na celém turné a na jakou velikost sálu je koncipovaná produkce celý show. A třeba, když se to vyprodá rychle, tak přidají dvojáčka, nebo se k nám vrátí při druhém jako kole toho celého turné. My samozřejmě to Adele přejeme, protože je nám sympatická. Konec konců my jsme ti na Express FM, kteří jí hrají úplně od jejich začátku.
0: Ano, mimochodem je taky možný, že ona totiž tady bude v lednu už, jo. A je možný, že v té době ještě nebude mít tu Grammy pro objev roku. A ještě nebude taková jako globální hvězda, jo. A pak už třeba sem nepřijede. Nebo už přijede do největší haly, nebo na nějak do Letňan třeba, že?
1: Já si myslím, že ti, co se o ní starají, moc dobře vědí, jak to dělat, i když bude velká, tak to budou trošičku držet na zemi, protože přece jenom ona ještě nemá dostatek repertoáru třeba na to, aby utáhla takové velký koncerty. Nechci kecat, to jsou jenom moje domněnky, ale myslím si, že Fórum Karlín je příjemný sál, konec konců jako v něm vystupují velké, velcí umělci.
0: Třeba její kamarád Sombr tam jako relativně nedávno hrál a taky to vyprodal za pár chvil a nepřidal teda už další koncert.
1: No. Myslíš, že jsou jenom kamarádi?
0: Nevím, tak třeba jí řekl Adele, my body isn't ready. A ona mu řekla, já stejně nebudu v LA, tak je to vlastně jedno.
1: Jo. A do Fóra Karlín tě nepozvu.
0: No mohl by jít já přeskokana.
1: Jo, to by mohli.
0: Nebo zaskokana.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčínsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
7: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
8: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
9: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
10: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
11: Mami!
10: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
11: Vystřihovali jsme slana!
10: Vystřihovali?
11: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
12: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
13: Pozor, v Masaryčce se slaví! Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
15: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
16: Express FM.
17: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Filmix.
1: Velikán velkofilmů Ridley Scott ani v 88 letech nepolevuje a přináší postapokalyptické sci-fi Vzhlížet ke hvězdám. Film vychází z podmanivého bestselleru Petra Hellera a láká na mimořádné herecké obsazení v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem, Margaret Qualley nebo Guyem Pearcem. Poté, co pandemie téměř vyhubila lidstvo, mladý civilní pilot Hick si spolu s vojenským specialistou na přežití Benglim vybudovali funkční izolovanou usedlost v drsném postapokalyptickém světě. Když ale Hick zachytí záhadný rádiový signál, vydává se do neznáma hledat naději na lepší život. Po boku Jacoba Elordiho hraje velkou roli stárnoucí pes Jasper, kterým je Higgovým nejlepším parťákem, ochráncem a emoční oporou.
2: It's no surprise how fast civilization can disappear. We're the survivors.
3: There are people out there.
4: They need our help.
5: Shoot first and inquire afterward.
6: Ow! Okay, tough guy.
7: We are eventually gonna take off.
8: Yeah, that's the plan.
9: Shoot the roof!
1: Věřte, nevěřte, od premiéry prvního filmu o čarodějnickém učni z Bradavic, Harry Potter a Kámen mudrců, už uběhlo čtvrt století. A proto se poslední prázdninový týden vrací začátek příběhu do českých kin, kde poběží s původním českým dubbingem, v němž mladého čaroděje namluvil Vojtěch Kotek. Promítat se bude od 27. srpna do 2. září v rámci každoroční celosvětové akce Back to Hogwarts, která připadá na 1. září, tedy den, kdy podle příběhu studenti vyrážejí bradavickým expresem z nástupiště 9¾ zahájit nový školní rok.
10: Pan Potter
11: bude chodit do té nejlepší školy čar a kouzel a budeš zatraceně dobrý, až se v tom kapku posvědčíš. To jizbu na čele nemáš odříznutí, Harry.
12: Harry Potter dorazil do Bradavic.
13: Od vás můžeme čekat velké věci.
12: Kdo je jediný kouzelník, kterého se Voldemort kdy bál?
0: Express Filmix
14: na Express FM.
15: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
14: Express.

0: Tohle je killer hit, který nestárne a na svědomí má Spiller společně za Sophie Ellis Baxter. Tohle byl Groove Jet.
1: No a my jsme před chvilkou ve Filmexu slyšeli, že do kina přišel nový sci-fi film dystopický Vzlížet ke hvězdám od Ridleyho Scotta. Jenže to není jediná věc, kterou tenhle ten legendární filmař chystá. Představte si, že bude i nový Vetřelec. On vlastně si udělá takovou jako trilogii prequelovou a natočí pokračování Alien Covenant, zaměří se na androida Davida, kterého stvárnil Michael nebo Michael Fassbender, a to, jak si pro sebe vytvoří z Brusu nový svět. No a vlastně tím trošku se dotkne i problematiky umělé inteligence, kterou mimochodem sám nemá úplně v lásce a dokonce říká, že dokáže s AI při vytváření obrazů bez problému soupeřit.
2: No a vlastně, já nevím, ty jsi viděl posledního toho Vetřelce?
1: Ale nejsem úplně fanoušek těch nových, naposledy jsem viděl toho, kde hrál, jestli se nepletu, Christian Bale, což už je jako hodně dávno. A no počkej, nepletu se s Terminátorem. Možná to i pletu, jo. Já tady ty univerza, kde se to natahuje na mnoho filmů, vlastně trošku jako ignoruju. Takže se přiznávám, že neviděl. A naposled jsem asi viděl možná teda trojku ještě se Sigourney Weaver, jo. Takže to bylo někdy v minulém století asi.
2: Já naposledy viděl 2 roky starýho Romuluse. Ale toho režíroval Fede Alvarez. Alvarez, ano. A nejde to už ono, víš co, jako jo, chtělo by to něco zase novýho v tomhletom žánru.
1: Jasně, no, tak jako, víš co, co tam jako vymyslet, že jo? Můžeš to rebootovat, což doufejme, že nenastane, protože druhá Sigourney Weaver tady asi nechodí po světě. No ale mimochodem, v listopadu začne Ridley Scott natáčet Ostrov pokladů s Hughem Jackmanem, takže klasiku od Roberta Stevensona. A taky by ještě chtěl natočit muzikál a ještě taky pracuje na dramatu z první světové války podle románu Johna Harrise. Takže to se jmenuje Covenant with Dead, neplést právě s Alien Covenant. Jo.
2: No, pardon, na programu toho má teda docela hodně.
1: Jo, na to, že v listopadu dostane už jakoby čestního Oscara za celou životní jako mistrovství, tak očividně nespomalí. No. Má už nějaký věk a doufáme, že všechno zvládne natočit v plném zdraví a bude nás dále těšit svými mistrovskými kousky.
3: Čtvrteční odpoledne na Express FM.
4: Express FM.

Mám svůj věk, more, seču trávu, požu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkotě, mám svůj věk, more.

0: děti kola. Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Počkej, ty mě zveš do galerie?
3: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
2: A co tam budeme dělat celý den?
3: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
2: A pak?
3: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
2: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
12: Snídani?
11: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
12: Oběd?
11: Divadlo Hibernia uvádí
13: romantický muzikál
11: Saturnin.
13: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
11: Od září 2026
13: v divadle Hibernia.
14: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské mači. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
15: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
16: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
17: Jedině v outletu Pop Airport.
16: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
17: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
16: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
17: Více na pop.cz.
18: Express. Music first.

0: Tohle to jsou skvělí National a jejich track Rylan.
1: No, já jsem tu na začátku něco sliboval z automobilového průmyslu, ale vlastně z jeho odvrácený strany, protože na krásných autech se asi shodneme, že jo? Ale co ty nejošklivější auta všech dob?
2: Já tam mám pár favoritů.
1: Máš pár favoritů?
2: Fiat Multipla třeba.
1: No a to je ten, který vlastně v podstatě všem těm žebříčkům vévodí. Já jenom dodám, že původní Multipla se vyráběla od roku 1998, měřila o něco méně než 4 metry, a přesto nabídla 6 samostatných sedadel ve dvou řadách po třech.
2: To bych řekl, že byla její jediná výhoda.
1: Ano, přesně tak. A problémem ale toho auta nebyla technika, ale karoserie rozdělená do dvou výrazných pater. Pod čelním sklem vznikl hrb s dálkovými světly. Pod ním se nacházela druhá část přídě a k tomu připočtěme ještě mohutnou prosklenou kabinu, poměrně malá kola a podivně členěné zadní svítilny. Nicméně, znal jsem pár majitelů tohoto auta.
2: Taky.
1: A ti si ho nemohli vynachválit.
2: Jo, tak jako, hele, už jenom to, že můžeš jako jet ve třech lidech vepředu, i když třeba prostřed spíš seděli třeba děti, má svoje kouzlo samozřejmě, že jo. No a podobně auto dělala Honda, ta ho dělala trošku jako řekl bych designově umírněnější a myslím si, že to nemělo takový úspěch, takže spousta lidí si to možná tu Multiplu koupila i jako takovou jako provokaci, jo.
1: Jako je to možný. Každopádně, co se týká tohle žebříčku, tak na předních příčkách se objevuje i Nissan Juke, což je malý crossover, který dorazil do Evropy v roce 2010 a vzhled určovali 3 úrovně předních světel, tam byly takový...
2: Jo, to je takový hodně zvláštní, jako no.
1: Vystouplý blatníky a svažující se střecha, no prostě to auto vypadalo trošku jako žába, jo.
2: Jo, ale kamarád ho má,
1: no,
2: nebo měl.
1: A opět si je zamilovaný, viď?
2: Super, a já jsem to párkrát řídil, tenkrát jsme se nějak vyměňovali, protože já jsem měl dodávku a on ji potřeboval půjčit. A jako vůbec to není špatný auto, dobře to jelo. A je to vlastně jako de facto velikostně jako něco jako tvoje auto, nebo prostě jako ta golf klase, nebo možná o trošičku menší. Ale je v tom pohodlný svezení a vlastně, i když je to crossover, tak nesedíš tak vysoko, jo.
1: Hele, já osobně, jakoby Nissan Juke, jakoby mi přišel o něco hezčí než Multipla.
2: No tak to asi jo.
1: Ale jsem trošku překvapený, že do té nějaký první pětky se dostal i Chrysler PT Cruiser, což je auto, který mě se docela líbilo na svou dobu.
2: Hele, protože ve své době, tak ono to bylo jako retro, že jo, ale jako bylo to docela hezký, jako mě to taky nepřišlo, ale jako...
1: Tenhle ten pětidveřovej model se vyráběl někdy od roku 2000. A byla to opravdu taková retro karosérie inspirovaná americkýma hot rodama. Taková vysoká maska, že jo, dlouhá blatníky a záď připomínající malý pohřební auto. Víš, jako když
2: jo,
1: se podíváš jako
2: tak,
1: to.
2: No.
1: No a
2: ta praktičnost tam trošku byla, no.
1: A ještě v tomhletom, ještě mám tady dva modely, který uvízly v tomhletom nelichotivým žebříčku. A druhýho zástupce tam má Nissan, tentokrát je to Cube.
2: No a to je třeba auto, který má svoje kouzlo.
1: Ano.
2: Třeba v něm jezdil známý cestovatel Ladislav Zibura jednoho času a dokonce měl SPZ-ku Promiňte.
1: No,
2: on se když učil řídit teprve.
1: To auto zvenčí skutečně připomínalo takovou kostku na kolech. A nejpodivnější byl asymetrický zadní sloupek s oknem obepínajícím jeden roh karosérie. Ale jako asi by mě neurazilo.
2: Víš, co na něm bylo nepraktický z pohledu Evropana, že vlastně jak to má japonský dveře, tak oni se jako otevírali směrem do strany a směrem k chodníku. To znamená, že když se třeba něco naložit, tak jsem musel jako obejít ty dveře. To mě třeba odradilo, já jsem dokonce o něm chvilku přemýšlel.
1: No a ten poslední, ten je z nich asi nejnověji vyráběný a je to Tesla Cybertruck.
2: No, to se nedivím, to je fakt
1: tyhle
2: jako
1: ty sériové dodávky, já ho tuhle viděl na vlastní oči, měří asi skoro 6 metrů. A je to takový jako, no, někomu se to líbí, někomu ne. Takový jako, někdo tomu říká, že je to jako špatně nakreslený model auta v podstatě. Jo,
2: jo, je to takový, jako že to nakreslil podle mě jedno z asi 12 maskových dětí a on to pak uvedl do výroby, to vypadá, no.
1: No, ono prý údajně, ten výrazně hranatý vzhled byl tak trošku jako zamýšlen jako provokace.
2: No, tak to se povedlo.
1: No, takže buďme rádi, co máme.
2: Jo, moje auto tam není ani jedno, no. Tak já jsem rád. Mimochodem mi tam trochu chybí Pontiac Aztek, ten taky často vévodil tyhle těm žebříčkům a to je auto, pokud jste viděli Perníkovýho tátu, tak vlastně většinu toho děje v tom hlavní hrdina jezdil, Walter White, než si koupil to vytuněný auto, no a pak to s ním dopadlo, jak to dopadlo. No.
1: Já myslím, že bychom jich našli ještě pár.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Návštěvníci Beskyd i obyvatelé tamnějších obcí si mají dávat pozor na medvěda. O jeho výskytu informuje prostřednictvím webových stránek nebo sociálních sítí hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. Rusko by na ukrajinské údory s použitím britských střel mohlo odpovědět útoky na britské vojenské cíle na ukrajinském území i mimo něj. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Britský premiér Andy Burnham v pondělí do Kyjeva přivezl odtajněné výrobní plány britské výroby střel dlouhého doletu. Policie dnes zatkla předsedu polského olympijského výboru Radousava Pieszewicze kvůli podezření z korupce. Podle agentury AFP přijímal úplatky za přidělování sponzorských smluv. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti postupně s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou přecházet do deště. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26, na horách kolem 23. Havárie motorky komplikuje dopravní situaci na silnici 268 u obce Mimoň v okrese Česká Lípa. Délka kolony má zatím kolem 280 metrů. Dva osobáky se střetly na silnici 27 u obce Chlumčany v okrese Plzeňich. Policie už by měla být na místě. Podobná situace je i v ulici Lípová v Teplicích. No a na další nehody pak narazíte v ulici Veslařská v Brně nebo na D1 mezi 16. a 17. kilometrem ve směru na Brno. Krátce po 17. hodině vás vysílacího studia Express FM zdraví Michal s Petrem. Za chvíli se k nám připojí i David Mičke se svými filmovými tipy na platformu Stream.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Hané a Izzy Bizu, Someone That Loves You. No a my jsme trošku to popletli, my jsme vám pořád slibovali, že přijde David Mičke ze Stream.cz a on právě Someone That Loves Him si dneska bere za svoji zákonitou manželku. My jsme mu chtěli překazit svatbu a tím, že by měl přijít za námi. Tak my samozřejmě na dálku přejeme novou manželům hodně štěstí do příštího společného života. Oni už teda to stvrdili i malou dcerkou, takže myslím si, že mají dobře našlápnuto. No a samozřejmě budeme se na Davida, už ženatého pána, těšit zase příští týden. Ale nebojte, o tipy na to, co sledovat zdarma, díky Seznamu nepřijdete.
1: Ano, právě Stream nahradíme Seznamem, což je v podstatě jeden barák.
0: Takže ano, sesterská společnost.
1: Doma. Jeden tip je na dnešní večer a já myslím, že Michal určitě bude vědět, o jaký film se jedná, když mu řeknu deskripci, že po špatné zkušenosti v luxusním Diplomat Grillu se tři chlápci rozhodnou, že musí být k nerozeznání od pražských lvů salonů. Skopec, Petr Týl a Prouza si proto pořídí příslušné večerní obleky a dokonce absolvují lekce společenské výchovy a tance u emeritního profesora Dvorského. Když zedníci převlečení za gentlemany konečně okouzí tři elegantní krásky, netuší, že ty si, podobně jako oni, na lidi velkého světa jen hrají.
0: Miluju a doporučuji tady tu skvělou komedii. To je prostě jako zlatý fond.
1: Samý. Ano, jedná se o film z roku 1969 s názvem Světáci. Ten bude na Seznam TV k vidění dnes večer. No a zítra to bude také odlehčené, protože Grégoire Lecomte je úspěšným a zároveň neúspěšným hercem. Většinou hraje jen štěky, objevuje se v reklamách nebo hraje v malých divadlech. Jeho velkou vášní jsou ženy, kterých vystřídal již mnoho a náhle se objevuje možnost získat roli zabijáka. Nakonec se jedním ale skutečně stává a v hlavní roli se představí Pierre Richard. Jedná se o film z roku 1980 s názvem Rána deštníkem.
0: No, takže máte tady dvě věci, které můžete sledovat a u obou se dobře pobavíte.
2: Kam šla?
3: No, kam šla? Asi pro štrůdl.
2: Neříkej mi štrůdl, krucifix, říkej mi závin.
3: Tož má říkat závin, že je to štrůdl.
2: Sakra. Neříkej mi sakra v takovýmhle podniku.
3: Je to už oba dopadlo, já jsem se sem přišel bavit.
4: Drive. Odpolední drive.
5: Na Expressu.

0: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
4: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
9: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás. Music.
14: First. Express FM.

0: Posloucháte Express FM, máme 17.27 a doznívá nám spolupráce, kterou mají na svědomí Carlita a Sophie Tucker. V jejich společnosti jsme navštívili Manhattan, no a my se teď na chvíli ze světa stříbrného plátna podíváme na zelený pažit.
1: No a z Manhattanu se taky podíváme do Paříže, protože tam sídlí asi nejslavnější francouzský klub Paris Saint-Germain, neboli PSG. No a ten teďka zavádí ve své akademii takzvaný digitální detox. U nejmladších talentů, 11 až 15 let, jim používání telefonu omezil na pouhých 60 minut denně.
0: To znamená přes den, když jsou v té akademii, že?
1: No, oni tam i bydlejí, že jo? To jsou takový ty talenti, kteří tam jsou de facto jakoby na internátu.
0: 60 minut denně.
1: 60 minut denně. Je to proto, aby mladí hráči lépe spali a regenerovali, dokázali se soustředit a místo scrollování sociálních sítí spolu opravdu trávili čas. A klub jim přidal do jejich ubikací a do společenských místností piano, dali možnost chodit do pěveckého sboru a další kulturní a společenské aktivity.
0: Co by si vybral, pěvecký sbor nebo piano?
1: Já asi pěvecký sbor, já vždycky byl jako, jsem zpíval vždycky jako rád, ne moc dobře, ale rád.
0: O co hůř jsem zpíval, o to radši, že jo?
1: Je to tak, no. Já jsem nikdy nepatřil k hudebním talentům a i teď, když zpívám našemu mladému pánovi nějakou ukolébavku, většinou teda vyprávím pohádku, jo, ale tak vždycky říká, tati, už nespívej.
0: No jo, no tak ale já si myslím, že je to chválihodný, že myslím si, že ty kluci v Paris Saint-Germain se soustředí malinko na něco jiného.
1: Jo, tak hlavně, ať se soustředí na fotbal samozřejmě, že abych z nich vyrostli další Messiové a Mbappéové, ale samozřejmě myslím, že tohle to by se mohlo zavést plošně v rodinách, ve školách a tak. Hodinka denně úplně bohatě stačí.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Tohle jsou editors jejich The Rush, no a pokud vy horečnatě scháníte na co koukat, třeba na streamovacích službách, tak nebojte, nenecháme vás v tom. Máme tady našeho Petra, který dokonce většinou to bude tak poctivě, že se na některé ty kousky i dívá, aby mohl vám říct, jestli to vůbec má cenu zapínat.
1: Pokud samozřejmě některé ty kousky najdu, protože poslední dobou se mi stávalo, že jsem trávil tím surfováním napříč platformami i hodinu. Hmm. Pak když jsem si vytipoval určitý titul, tak jsem zjistil, že je tam ještě za příplatek, tak jsem se trochu rozčílil, vypnul jsem to a šel jsem spát. Ale tento týden jsem našel na platformách dva tituly se stejným názvem.
0: Fakt?
1: No jasně. Ten název je Posedlost. Hmm. Začneme u seriálu s názvem Posedlost, který má 7 dílů a vypráví o tom, jak agentka FBI jde po stopě tajemné a vypočítavé sériové vražetkyně. No a obě si myslí, že bojí za spravedlnost, ale jejich životy se začínají proplejtat a hranice mezi dobrem a zlem se začínají nebezpečně stírat. Hmm. Je to z dílny výkonné producentky Liz Merriweather. Já jsem to rozkoukal. Je to takový lehkej oddech, má to hodnocení zhruba kolem 72%.
0: Tak to je slušný, ale...
1: A k vidění na Disney+. Samozřejmě, že tam jsou mnohá klišé, ale pokud přimouříte oči, tak vás čeká poměrně napínavá kriminálka, řekněme, jo.
0: A má ta druhá Posedlost něco společného s touhle, nebo to prostě má na společný název v češtině, navíc ještě to předpokládá?
1: Ano, je to pouze, společné to má pouze ten název. Tenhle film Posedlost je poměrně nový, je z roku 2025, i když ten seriál samozřejmě taky je z těchto let, je k vidění buď na Apple TV, nebo na Amazonu a je to právě ten příklad, že si zatím za něj musíš připlatit, nicméně bude brzy dostupný i zdarma v rámci těch platform. Tenhle ten film je takový trošku strašidelný, takže pro tebe úplně jako by to nebylo. A vypráví o tom, jak jeden obyčejný mladý kluk, jehož láska ke kolegyni je stejně intenzivní jako jeho plachost a neschopnost pozvat ji na rande, a on by prostě proto, aby si ji získal a získal jí pozornost, schopnej udělat cokoliv, a jak to znáš, zoufalí lidé dělají zoufalí věci. A tak si tenhle ten klučík v pofidérním betešnictví koupí pofidérní hračku, která mu dle návodu může splnit jedno přání. A to jakýkoliv. No a samozřejmě, jak to tak bývá, mladík nebude dlouho přemýšlet a chce, aby se ta dotyčná do něj zamilovala. No a ten výsledek se samozřejmě okamžitě dostaví, ona je opravdu do něj zamilovaná, vášnivě, šíleně.
0: Až posedla?
1: Až tak šíleně, že je to nebezpečný a jemu to začne vadit. Nejdřív trošku, pak hodně, a čím víc mu to vadí, tím chladnější jsou jeho city vůči ní. Takže se začíná obracet ta situace, ale ona je pořád do něj blázen a jako blázen ze vší té milostné nerovnováhy začíná prostě trošku opravdu se jako chovat, takže jako on je vyděšený a rád by to svý přání reklamoval, že jo.
0: A tohle už ale nejde určitě.
1: Jenže ten majitel obchodu, ve kterém to přání nebo ten přací stroj koupil, mu moc nepomůže, respektive mu dá jednu radu. A tu ten kluk slyšet nechtěl. Kouzlo přání může ukončit jenom smrt. Nejlépe jeho.
0: Aha.
1: A víc neřeknu.
0: No, tak to děkujeme.
1: Apple TV nebo Amazon, 81% hodnocení.
0: Já vím, že loni už jsme o tom dokonce mluvili, že to jako je, že to vypadá jako hit, a teďka jsi mě docela nalákal, přestože horory nejsou mý šálek kávy, tak skoro mě to i nalákalo, musím říct.
1: Jo, má to jako četcem nějaký ohlasy fanouškovský a vypadá to zajímavě, a když se třeba budete dívat ve dvou, tak se tak bát nebudeš.
0: Tak si musím zeptat syna, jestli se chce dívat.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem. I heard what you said.

0: a těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
7: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
11: Jedině v outletu Pop Airport.
10: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
11: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: Více na pop.cz.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Byl příběh Dukly o Josefovi a jeho bratrech.
1: No a my tady často mluvíme o jídle, i když jsou zapnuté mikrofony, když nejsou. A já tady mám pro tebe takový malý jídelní kvíz, nebo potravinový, nebo jak to říct. Nebudu tě jako úplně urážet otázkama, kde se spotřebuje nejvíc piva na světě, nebo která země vypěstuje nejvíce kávy na světě. To asi prostě říkám, nebudu tě ani urážet takovými otázkama. Ale věděl bys, která země je jedničkou ve spotřebě mražené pici na osobu?
2: Mražené pici na osobu, ano. Jo.
1: A poradím ti, je tam zima.
2: Já jsem si tak jako říkal, jako, že to asi nebude to. No tak to tipneme třeba...
1: Finsko. Norsko. Jseš blízko. Věděl bys, ve které zemi se na osobu sní nejvíc instantních nudlí?
2: Instantních nudlí?
1: Hmm.
2: V Číně.
1: Vietnam.
2: Taky vedle.
1: Zase vedle, no. A co, která země má největší spotřebu jako bonbonu, sladkých bonbonů?
2: Švýcarsko.
1: Ta je v čokoládě jednička, ale tady to je jiná evropská země.
2: Bonbony, jo.
1: Hmm.
2: Bonbony. Belgie.
1: Dánsko.
2: Ty jo.
1: A ještě poslední, kde se sní nejvíc donutů na osobu na světě?
2: V Americe.
1: Těsně vedle.
2: V Kanadě.
1: Hmm, Kanada. To je co? To mě překvapilo.
2: Tak jsem to obtesal no. Trochu.
1: Jo, jako, hele, byl vždycky tak nějak jako těsně vedle. Dobrý, slušný. Tak, hele, aby si spravil náladu. Která země má největší spotřebu piva na osobu?
2: Německo?
1: No, taky těsně vedle. Express Drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahová piva o 2,6%, tedy v průměru 80 haléřů na půl litr. Cenu ležáku Pilsner Urquell pivovar mění poprvé od roku 2023. Informaci potvrdil mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. Z muzea ve španělské Vileně si zloději ve čtvrtek odnesli poklad z doby bronzové v hodnotě nejméně 1,7 milionů eur, což je zhruba 41 milionů korun. Tato sbírka převážně zlatých předmětů je označována za nejdůležitější prehistorický nález v Evropě. Celá krádež netrvala déle než 4 minuty. Před týdnem na stadionu Rajka Mitiče v Bělehradě prohráli plzeňští fotbalisté v rámci závěrečného předkola Evropské ligy 0-3. Od té doby vyměnili trenéra a dnes od 19 hodin se pokusí doma pod vedením Radoslava Kováče proti Červené zvezdě o zázrak. O víkendu bude převažovat polojasno až oblačno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm ojediněle bouřkou. Odpoledne se objeví přehánky, už jen ojediněle, zejména na horách. Nejnižší teploty 19 až 14, nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů. Na nehody si dejte pozor na silnici 101 62 u obce Zelineč v okrese Praha Východ, na silnici 29037 u obce Nová Ves nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, délka 114 metrů je, myslím, tím kolonu. Na silnici 00815 u obce Mlékojery v okrese Litoměřice nebo v Praze, v ulici Husická, v ulici Kbelská a v ulici Vrbenského. Odpolední drive vstupuje na Express FM do své finálové hodiny a ze studia vám příjemný poslech přejí Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Disco. X on the-

0: Tohle jsou Clockworks, Lost in the Moment, a pokud byste se chtěli s nima na moment ztratit v hudební euforii, tak si zapište do diáře album 25. října a pražskou loď Cargo Gallery, kde tahle ta kapela vystoupí, a myslím si, že to bude slušný kytarový nářez. Některým hercům stačí naučit se scénář. Jiní se kvůli jedné roli na několik měsíců stanou boxerem, pianistou, pilotem nebo provazochodcem. Dneska se podíváme na herce, kteří se kvůli filmu naučili věci, které by většina z nás nedala ani po několika letech. No a začneme u jednoho z mazáků, u Toma Cruise. Pro Mission Impossible Fallout nechtěl Cruise, aby při letecké honičce seděl za řízením profesionální pilot, a on se jen tvářil, že létá, prostě nechtěl se nechat jako nahradit. Absolvoval proto přibližně 3 měsíce intenzivního výcviku, teorii i několik hodin praxe létání denně, a nešlo jen o základní pilotáž, naučil se i mimořádně náročný manévr.
1: A víš, na kterém letadle to bylo?
0: Vrtulník.
1: Vrtulník, aha, promiň. A on taky lítá i s letadlem, a to s Albatrosem,
0: jo,
1: českým.
0: No, ale já myslím, že už nemá asi problém. No a dalším borcem je Ryan Gosling, ten před La La Landem na klavír neuměl hrát, jo. 3 měsíce se intenzivně učil, navíc ne obyčejný skladby, ale jako takový jazzíčky. A výsledek je působivý, protože ve scénách, kdy vidíme Goslingovy ruce na klavíru, skutečně hraje Ryan Gosling.
1: Tažský.
0: No. Na 3. místě Margot Robbie. Robbie měla před filmem Já, Tonya jen minimální zkušenosti s bruslením a měla přitom stvárnit olympijskou kraslobruslařku Tonyu Hardingovou. Před natáčením proto 3 měsíce trénovala zhruba 4x týdně s kraslobruslařskou choreografkou Sarah Kavahorou. Naučila se tak dost na to, aby bylo možné velkou část běžnějšího bruslení natáčet přímo s ní, a nejtěžší prvky samozřejmě vyžadovaly další filmové triky. Tam je to jako jasný.
1: Takže trojnásobního zapíchnutýho prostě nezvládla, ale jako jezdit po ledě úplně v klidu.
0: A dokázala podle mě přešlapovat.
1: Super.
0: No, Jake Gyllenhaal. Nebo Gyllenhaal.
1: Gyllenhaal.
0: Ten před filmem Southpaw podle svých slov prakticky neuměl boxovat. To je ta boxerská záležitost. No a režisér toho filmu chtěl dlouhý záběry bez schovávání se za dublera, a proto Gyllenhaal 5 měsíců trénoval 2x denně, učil se práci nohou, údery, obranu pytel, lapy i skutečný pohyb v ringu, a sám říkal, že hlavní motivací byl strach, aby před kamerou nevypadal jako člověk, který box vidí poprvé.
1: Slušný.
0: Natalie Portman, která stvárnila hlavní roli ve filmu Černá labuť, balet jako dítě dělala, aby jsme byli upřímní, takže nezačínala úplně od nuly, ale profesionální úroveň pro ní byla něco malinko jinýho. Trénovat začala už rok před natáčením. Začala 2 hodiny denně, později 5, a poslední 2 měsíce trénovala 8 hodin denně. K baletu přidávala choreografii, posilování a plavala přibližně 1,5 kilometru denně. Sama říkala, že jí prakticky neustále něco bolelo.
1: To jo, to je hustý. A vlastně se aspoň mohla jako vcítit do role té profesionální baletky, protože takhle to asi vypadá při tom baletu, že? Když jsi jako fakt jako prima balerína.
0: Jako já si myslím, že ten přístup je správný, ale já si nedokážu třeba představit, že bych se naučil chodit po laně jako Joseph Gordon-Levitt. Ve filmu The Walk hraje Francouze Filipa Petita, který v roce 1974 přešel po laně mezi věžmi World Trade Center. No a on si ho učil právě sám, tenhle ten chlápek, a údajně mu řekl, že ho do 8 dnů naučí chodit po laně bez pomoci, a skutečně 8. den už Gordon přešel lano sám. Při natáčení potom skutečně chodil po laně několik metrů nad zemí, i když samozřejmě s bezpečnostními záchranami a tak dále.
1: To se pak odmazalo v postprodukci.
0: No tak to víš, že jo, no. Ale jako klobouk dolů. No a poslední, jako na odlehčení, Daniel Day-Lewis.
1: No, ten se naučil asi všechno, ne? To je takový multifunkční herec.
0: Konkrétně se budeme bavit o filmu Gangy New Yorku. Tam hrál řezníka. A on prej nebyl spokojený s tím, že by tam měl mávat jenom nožem, takže studoval skutečnou řezničinu v obchodě v Queensu, a produkce mu dokonce přivezla z Londýna zkušeného mistra řezníka, který ho učil jemnější techniky práce s nožem a masem.
1: To je krásný.
0: To je, viď.
1: Tak takovouhle roli bych chtěl hrát i já.
0: Můžeš. Express Drive. Na Expressu.

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
1: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
5: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: Dozývají nám Chase and Statues a jejich hosté v tracku Disgruntled.
1: No a my jsme tady včera mluvili o tom, že po úmrtí Dolly Parton vznikla petice, která usiluje o přejmenování letiště v Nashvilleu v kolébce country na letiště Dolly Parton, nebo Dolly Parton Airport, Nashville. No a v tuto chvíli má
0: počkej
1: vlastně...
0: ještě, ano. Když jsme se včera loučili, bylo 70.
1: Přes 70,
0: no, no. No, no, no.
1: Tak teď už to má 132 skoro.
0: Ho, ho, ho.
1: Ale pozor, hlavně se ještě k tomu připojili zástupci Nashville City Council, tedy radnice, a taky Tennessee House of Representatives, to znamená vlastně, to znamená senátor za Tennessee, kteří za to budou teďka bojovat, horovat. Zkrátka asi taky si samozřejmě přišli na to, že by mohli na tom nahnat nějaké politické body, co si budeme povídat. Na druhou stranu, v tomhle tom mě to vůbec neuráží.
2: Přesně to.
1: Jo, jinak se snaží kucí a celé se to určitě povede. Já už jsem to podepsal, jo.
0: Vzalo ti to ten tvůj podpis,
1: takže
0: jo?
1: Mě to díky tomu i chodí vlastně teďka ty aktuality, takže jako budu vám průběžně říkat, jak to vypadá, ale vlastně tam přibývají fakt 10 000 jako za den, se dá říct.
0: Je ta petice nějak časově omezena?
1: Já si myslím, že není, no. Dneska třeba podepsalo 50 000 lidí.
0: Tak uvidíme zítra.
1: No, budeme to tak nějak pořád sledovat, jako nebudeme vám tady říkat každý den nějaký číslo, jo, ale když to třeba se přehoupne přes milion, tak určitě se ještě zmíníme. Takže někdy příští týden.
3: Čtvrteční odpoledne na Express FM.
4: Express FM.

0: Party for you slibuje Charlie XCX a pokud byste chtěli mít třeba pyžamovou party a sledovat u toho něco a nejste předplatiteli žádné streamovací služby a třeba vás neoslnila nabídka televize Seznam, kterou vám tady dneska Petr vytáhl, dva komediální, dá se říct, skvosty, tak pro vás má ještě nabídku i vysílání, které je taky zdarma.
1: Ano, včera zrovna jsem se rozhodl zkouknout italský snímek z roku 2017 s názvem Dívka v mlze. Mm. Pokud máte rádi takovou jako bezstarostnou, tajemnou krimi, která se odehrává v jedné mlhavé horské obci, kde cestou do kostela beze stopy zmizí tichá 15-letá dívka, dcera silně věřícího páru. Tak tohle to je přesně typ pro vás, protože na pomoc při vyšetřování je povolán kontroverzní komisář, mezi jehož neortodoxní metody patří i víření veřejného mínění za pomoci médií, on se tam snaží ovlivňovat, nebo spíš se snaží ovlivnit toho případného únosce, aby se nějak propálil a tak dále. No a v rozpoutaný mediální bouři vesničané i členové té náboženské komunity se se znepokojením zjišťují, že nikdo není mimo podezření. Hmm. Je to italský, ten italský thriller se vyznačuje ponorou atmosférou, jo, samozřejmě po dobrých jsme viděli v minulosti Mraky, ale neurazí. A mě překvapilo, že v jedné z vedlejších rolí si zahrál Jean Reno.
0: Tady ta francouzská legenda v italském filmu, jo. To je zajímavé. Kolik bys dal procent?
1: Já bych dal procent něco přes 70, jinak to má oficiálně 68.
0: Jo, takže jako to je slušný ještě jako, na, jako
1: říkám, je
0: na
1: to žánrovku. Odpočinkový, koukal jsem na to pozdě v noci, takže jsem nemusel až tak držet pozornost a šlo to.
0: Jasně.
1: No a ta druhá, dám ti schválně hádanku, jestli poznáš, o co jde, a sice obyčejný nádražák v zapadlém místě Jesenických hor je mlčenlivý muž, kterého pronásledují vzpomínky z dětství, z doby, kdy poválečné Sudety opustili Němci. Jako dítě byl svědkem něčeho, co se mu neustále v mysli vrací. Násilí jednoho starousedíka, jehož objektem byla mladá německá žena. Jsme ale v období krátce po sametové revoluci, místní ještě kšeftují s ruskými důstojníky ze sovětské posádky a krém se potuluje němý mladík, který se hodlá pomstít.
0: Není to náhodou Hlídač 47?
1: Seš blízko.
0: No.
1: Seš jako lehce blízko. Je to film debutujícího režiséra Tomáše Luňáka. V roce 2011 získal Českého lva za nejlepší hudbu, zvuk a výtvarné řešení. To výtvarné řešení je zajímavý, protože ten film byl natáčen a pak přenášen jakoby do takového komiksové podoby.
0: Do rotoskopie?
1: To bych ti kecal.
0: Alois Nebl?
1: Ano, seš tam správně.
0: Číslo dvě.
1: A ten je tam taky a myslím si, že ten by určitě stál za zhlédnutí.
0: Jo, tak to je zajímavý film. Mně vlastně tam úplně nedošlo zpětně, že tam vlastně se řeší i ty sudeťáci a tyhle ty věci. Víš, jakože je to film, který je zajímavý minimálně tím zpracováním. Samozřejmě to se jen tak nevidí. No a samozřejmě tam poznáte v hlavní roli jedinečného a úžasného Miroslava Krobota. Že?
1: Děkuju za doplnění.
0: A taky hudba. Teď to vlastně je znovu zrození Václava Neckáře, Alois Nebl.
1: Ano, ano. Michal ví všechno, děti.
2: Drive. Odpolední Drive.
3: Na Expressu.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do Bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
0: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Music. First. Express FM.

0: Days go by a náš day taky goes by a my taky jdeme by.
1: My jdeme by, protože je na čase předat žezlo mladším, talentovanějším a energičtěji založenějším.
0: Dobře, no, dnes jsi to nepřechválil, toho kluka. Ahoj, Miky.
2: Ahoj, kluci, ahoj, kluci.
1: Já ho motivuju.
0: Jo, to je hezký od tebe. No, tak co pak jsi dneska pro naše posluchače připravil na příští dvě hodiny?
2: Dneska jsem si připravil nalákání na nový album, který vyjde na začátku října, a pak žebříček pěti nejvýdělečnějších sportovky na světě, protože my jsme spolu měli nejvýdělečnější sportovce.
0: Ano, ano.
2: Mi přišla škoda vlastně to jedno pohlaví takhle jakoby odstrknout a říct si, neřekneme si ty holky, jak si řekneme dneska ty holky, no.
1: Tam bude určitě nějaká tenistka, viď?
2: A nejenom jedna.
0: No, tak tenistky vládnou světu. Samozřejmě jsme se tady bavili třeba o nejsledovanějších, tak tam tenistka snad byla jenom jedna, Serena Williams, ale byly tam jinak jako kriketistka a tak, kriketačka. No a tak, jo, ale jinak samozřejmě v těch výdělcích hold ty tenistky tomu asi trochu vládnou, ne?
2: Trošku hodně.
0: Je tam vůbec nějaký jiný sport než tenis?
2: Je jeden,
0: jo?
2: Já ho nebudu prozrazovat.
0: Dobře, je v pohodě, no.
1: Já to řeknu, je to lacrosse.
2: Kousek vedle.
0: To je box lacrosse, ty jsi to splet.
1: Jo, promiňte, asi box lacrosse.
0: No, takže my ti samozřejmě tady předáváme naše posluchače, chovej se k ním hezky,
1: ať o tobě hezky mluví.
0: Ať tě mají rádi stejně jako nás, oba.
2: Jo, to nevím, dohromady.
0: A my se těšíme zase zítra 15 až 19.
1: Jasně, já myslím, že to bude standardní páteční schéma, které je většinou o programu, novinkách hudebních a takových těch vážných, řekl bych až seriózních vědeckých
0: studiích
1: si řekl správně. No. Ono po těch 4 hodinách už se těžko hledají slova.
0: Já jsem viděl zoufalství v jejich očích.
1: No. Já jsem říkal, pomož mi.
0: Vědeckých čemu? Ne,
1: víš co, my se musíme jít taky občerstvit, doplnit energii, aby jsme zítra tady neusínali.
0: Dobře, takže se budeme těšit a je to před víkendem takový jako, že už radši jdu.
1: Jo, pojďme, radši,
0: ta myšlenka
1: radši
0: se ztratila.
1: Pojďme, my už myšlenku nedáme, je to na tobě, Miky, jo.
3: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

Je 19.02 na Express FM, vás zdraví Miki a společně strávíme následující 2 hodiny. Řekneme si, jakou novinku mají například v Japonsku, dáme si tip na nový seriál, respektive ne úplně na nový seriál, ale na novou sérii známého seriálu, no a řekneme si, jaké album vyjde na začátku října. Myslím, že se máte na co těšit, teď už ale Gracie Abrams a Look at My Life.

0: Dohrává nám Invisible a my se můžeme těšit na Oasis, Adele anebo LP. Na Express FM vás zdraví Miki.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Express. Music first. Express FM.

Halsey a You Ask For This nám právě dohrává na Express FM. No a dneska slaví narozeniny Guinnessova kniha rekordů. A pokud si říkáte, jestli má tahle kniha něco společného s tím černým irským pivem Guinness, tak pozorně poslouchejte. Právě 27. srpna 1955 totiž vyšla její úplně první edice právě té knihy. A možná ještě zajímavější než samotné rekordy je příběh toho, proč tahle kniha vlastně vůbec vznikla. Tehdejší šéf pivovarů právě Guinness, pivovaru Guinness, byl v Irsku na lovu se svými přáteli a začali se hádat o tom, který lovný pták je nejrychlejší v Evropě. Nemůže on v té době, že on neexistoval internet a kluci si to nemohli ověřit ten fakt. Taky napadlo, že podobné debaty se přece musí každý večer odehrávat v hospodách po celé Británii, Irsku. No a postupně došli k tomu, že nejen Británii a Irsku, ale po celém světě. No tak proč nevytvořit jednu knihu plnou takovýchhlech random faktů a rekordů, které by podobné spory dokázala jednou vždy rozhodnout. No a oni si řekli, no tak to uděláme, no tak to vytvořili. No a původně to bylo celé vlastně taková reklama na pivo Guinness. První verze knihy se rozdávaly zdarma do hospod jako propagační materiál, no ale co se stalo, ono jich v těch hospodách moc nebylo. Ono se to tak chytlo, že lidé jednoduše kradli domů a v hospodách už nebyl propagační materiál právě od firmy Guinness. Proto knihu začali prodávat do knihkupectví a velmi rychle se z ní stal bestseller po celém světě. Já tuhle knihu mám docela rád, vždycky mě fascinovaly ty informace, jak jsou tam například nejvyšší lidé, nejmenší lidé, pak takovýhle informace, na který byste prostě běžně takhle nenarazili. No, takže všechno nejlepší k knize rekordů, konkrétně Guinnessově knize rekordů. A teď už ale Troy Sivan a She's the Best na Express FM.

Oasis a jejich hit Wonderwall. My v Anglii ale ještě zůstaneme. Myslíte si, že se dokáže z písničky stát jeden z největších hitů historie, aniž by se kdy dostala na první místo hitparády? No, ku podivu, to tak je. Britská Official Chart sestavila žebříček největších singlů, které se v britské hitparádě nikdy nedostaly na první místo. Já si myslím, že tyhle singly budete určitě znát, oni jsou to docela světový hity. No, na pátém místě jsou The Pogues, Christy McCall a Fairy Tale of the New York. Vánoční klasika z roku 1987, kterou asi každý prosinec slyšíte pořád a pořád dokola, a přesto nikdy nebyla britskou jedničkou. Já mám docela rád na Instagramu influencerku Báru Langovou, která dává vždycky v rámci toho roku, kolik dní zbývá do Vánoc, a kdyby byl stejný fanda Vánoc nějaký někdo z vás, stejně jako já, tak momentálně zbývá do Vánoc 119 dní. No, na čtyřce tohodle žebříčku se umístil Hozier a Take Me to the Church. Song, který Hoziera proslavil po celém světě, vyšel v roce 2013, no a dnes má na Spotify 3,5 miliardy přehrání, takže opravdu se jedná o světový hit. No a v britské hitparádě se ale i přes svůj obrovský úspěch dostal nejvýš na druhé místo. Jedničkou se nikdy nestal. Tenhle song má podle mě dost silný videoklip a ve mě docela zanechal dost emocí, takže když budete mít čas, tak si ho pusťte a jsem zvědavý, co na to budete říkat, hlavně na ten videoklip a samozřejmě i na tu písničku teda. No, na třetím místě jdeme na bednu, se umístil John Legend a All of Me. Jeden z jeho vůbec největších hitů John Legend napsal pro svou tehdejší snowbanku. No a nebojte se, ona se následně stala i manželkou. No a skladba se později stala obrovským hitem po celém světě, no ale ani v tomhle případě nebyla úplně na nejvyšší pozici v hitparádě. Na dvojce už máme jednu z nejslavnějších britských kapel. Já si myslím, že fanoušci už trošku tuší, protože hrála před chviličkou. Je to Oasis a jejich písnička Wonderwall. Wonderwall vyšla v roce 1995 a dnes je to pravděpodobně jedna z jejich vůbec nejznámějších skladeb. No, takže jeden z nejslavnějších britských songů 90. let vlastně nikdy nebyl britskou jedničkou. No, a tipujete už, co bude ta jednička? Jedničkou je to docela paradox celého žebříčku. Podle kombinace prodejů a streamů je největším singlem v historii britské hitparády, který nikdy nebyl číslem jedna, Mr. Brightside od Killers. Tenhle ten song, tak docela zajímavost je, že Killers vůbec nejsou britská kapela, pocházejí z Las Vegas, ale právě v Británii má Mr. Brightside naprosto mimořádný status. Hodně Angličanů považuje tuhle písničku až dokonce za takovou neoficiální hymnu, takže si myslím, že to v Anglii docela bouchlo, a nejenom v Anglii. No, my si teď dáme právě jejich neoficiální hymnu The Killers a Mr. Brightside na Express FM.

Rhythm is changing na Express FM. No a léto se nám chýlí ke konci, no a jestli máte pocit, že letošní vedra zvládáte špatně, tak si představte, že máte ještě kožich. Ano, opravdu kožich. V Japonsku letos v létě na některých

místech teploty vystoupaly nad 40 stupňů Celsia, což už je docela solidní pařák. No a majitelé domácích mazlíčků tam používají docela netradiční způsob, jak své psy ochladit. Oblékají jim totiž speciální chladící oblečky s ventilátorem, takže ano, v Japonsku už prostě mají klimatizaci psy. No, taky je docela zajímavý, odkud ten nápad přišel. Oni s tím přišli japonští dělníci, kteří, nebo takhle, s tím prvotním nápadem přišli úplně japonští dělníci, kteří si vytvořili takový ventilátory na své oblečení, když pracují na stavbách, tak aby jim nebylo vedro. No a nějaký šikovný podnikatel si řekl, tyjo, to by se dalo využít i pro psy. No, mimochodem on, ten pet business, neboli příslušenství pro domácí mazlíčky, je obrovský a pořád roste. Lidé často si dopřejí, nebo dopřejí svému mazlíčku víc než sami sobě, takže pokud máte nápad, co je pro lidi běžné a šlo by to přenést na domácí mazlíčky, tak do toho určitě jděte, protože si myslím, že na tom se dají vydělat docela hezký peníze. No, takže když teď v Japonsku potkáte psa, který má na sobě obleček a na zádech mu běží větráček, není to nový módní trend. On má jednoduše vlastní klimatizaci, já jsem zvědavej, kdy se tenhle ten trend prostě dostane i k nám. No upřímně, při 40 stupních mu asi tu klimatizaci budeme všichni trošku závidět.

Peggy Go a Ayra Starr a jejich společný track Woman. Když řeknu číslo 3310, vzbuzuje to ve vás něco? Možná někteří nadšenci, možná pamětníci, tak si vzpomenou na Nokia 3310. Telefon, který přežil prakticky všechno. Baterka vydržela věčnost a místo sociálních sítí jsme na něm měli maximálně hada. No, asi to mělo svoje výhody, tak nebyla potřeba třeba powerbanka, tyhle ty věci, no. Tak přesně podle tohohle telefonu pojmenoval svůj nový single britský zpěvák Jamie T. Je to rodák z Wimbledonu. Wimbledon si pro dnešek ještě zapamatujte, proč se k němu ještě dostaneme. No a skladba se jmenuje jednoduše 3310 a je první ukázkou z jeho chystaného 6. alba Ghost, které vyjde 9. října. No a Nokia 3310 tam není úplnou náhodou. Neřek si, tyjo, hezký číslo, tak to takhle pojmenu. Jamie T. říká, že mu tenhle telefon připomíná jeho vlastní mládí a právě vzpomínání, dospívání a postupné loučení s mládím jsou tématem, které se prolínají celou novou deskou. Jamie mi ale nepřijde zas tak starý, aby vzpomínal na mládí. Je mu 40, no tak na každýho to přijde asi jinak, to vzpomínání. No, zajímavý je i způsob, jakým album vznikalo. V telefonu měl hlasové poznámky a hudební nápady, které si nahrával v průběhu celé své kariéry. No, myslím, že to asi nebyl ten telefon, ta Nokia 3310, tam to asi nešlo. No, ale album bude mít 11 skladeb a objeví se na ně mimochodem i Damon Albarn z Blair. No, takže nová deska vlastně spojuje jeho současnost s nápady, které si schovával možná roky. Teď už ale Jamie T a jeho novinka 3310 na Express FM. Novinka.

Dohrává nám britský producent a DJ Fred Again a my si za chvilku řekneme top 5 nejvýdělečnějších sportovkyň světa, teď už ale Olivia Rodrigo a její The Cure.

0: Bíba Doobie a Sun Has Set na Express FM. Kolik si podle vás za rok vydělá nejlépe placená sportovkyně světa? My jsme to s Michalem řešili třeba 2 týdny zpátky, řešili jsme to u kluků a já jsem si říkal, by byla škoda neříci nejlépe vydělávající holky. Forbes zveřejnil žebříček nejlépe placených sportovkyň za rok 2025 a jde o nejnovější kompletní žebříček sportovkyň, který máme k dispozici, tak budeme vycházet z něho. Jen pro představu o rozdíl mezi muži a ženami, v letošním celkovém žebříčku 50 nejlépe placených sportovců světa není ani jedna žena. A je to tak už 3. rok v řadě, tak jsem zvědavý, jestli holky se někdy dotáhnou, přijme to docela škoda, že tam nejsou, no uvidíme. Jen pro úvod, tak Forbes nepočítá pouze peníze, které sportovkyně získají přímo za své výkony, neboli prize money, zahrnuje tam také příjmy ze sponzorských smluv, reklam, licencí a samozřejmě všechny tyhle ty mzdy, tak je to hrubá mzda, takže holky ještě dost těch peněz odevzdají. No, jdeme na to. Na 5. místě je čínská teniska Qin Wen Cheng s odhadovaným příjmem 22 milionů dolarů. Cheng se po olympijském zlatu z Paříže stala obrovskou marketingovou hvězdou především v Číně a spolupracuje s více než 10 značek, mezi nimi například Audi nebo Dior. Na 4. místě, na 4. máme jedinou sportovkyni v top 5, která nehraje tenis. Eileen Gu, čínsko-americká freestyle lyžařka, si podle Forbesu přišla na 23 milionů dolarů a zase většinu těch milionů dolarů tak pochází ze spoluprací, ať už s Porsche, Red Bullem nebo luxusníma hodinkama. Prostě umí se to holky zařídit. Na 3. místě už je tenistka, která se jmenuje Iga Świątek s 25 milionami dolarů. No a přesouváme se na 2. místo, tam je zase tenistka, je tím Arina Sabalenka s ročním příjmem 30 milionů dolarů. No a jdeme na 1. místo. Myslím, že ten sport, v jakým se budeme teď pohybovat, tak už asi tipnete, je to opět tenistka. Konkrétně je to nejmladší sportovkyně z téhle top 5 a je to nejlépe placenou sportovkyní světa, americká tenistka Coco Gauff. Forbes její příjmy za rok 2025 odhadl na 33 milionů dolarů. Spolupracuje například s New Balance, Boss, Rolexem nebo Mercedes-Benz a Forbes ji označil za nejlépe vydělávající sportovkyni už 2. rok za sebou. No a přitom Coco je pouze 22 let. To je jak mě, tak třeba v příštím životě budu v téhle top 5. Kéž by, asi by mi to úplně nevadilo.
1: Večer na Express FM.
2: Express FM.

Ezekiel, Keys Make Noise na Express FM. No a já jsem vám sliboval, že si dáme tip na novou sérii nějakého seriálu. No a ten seriál je tady. Jestli jste měli pocit, že Ted Lasso po třetí sérii definitivně skončil, tak vás Apple letos srpnu vyvedl z omylu. Po více než třech letech se totiž seriál vrátil se čtvrtou sérií a právě včera vyšel už čtvrtý díl z celkových 10. Ještě 6 dílů zbývá, ale zatím ty 4 díly jsou docela kladně hodnocené. Pokud jste Teda Lasa tenhle seriál nikdy neviděli, tak si rychle trošku nastíníme, o co go. Samozřejmě vám to nevyspoiluju, neřeknu vám, první série končí takhle, druhá takhle, to se nebojte, abyste si to mohli celý dát. Ale tak Ted Lasso je americký trenér amerického fotbalu, pozor, amerického, který dostane dost absurdní nabídku. Odjet do Anglie a trénovat profesionální fotbalový klub AFC Richmond, ale ne amerického fotbalu, ale normální ten soccer, jak říkají Američani. Přestože o evropském fotbale prakticky nic neví. No takže první série je vlastně o tom, jak on se vůbec orientuje v té Anglii, druhá série jde víc do detailů, víc na ty fotbalisty, víc na ty postavy, no a třetí série jsem si myslel, že už jako konec, že se tak hezky uzavře ten příběh, no ale vůbec, právě tenkrát ten nový koncept série, tak je teď úplně jiný. Teď se vrací do Richmondu, ale místo mužského týmu dostane na starost nový ženský tým AFC Richmond, který začne ve druhé lize. Jason Sudeikis, který je hlavní představitel právě Teda Lasa, tak ve těch třech sériích, tak prý za jednu epizodu dostal $1 000 000, což je docela solidní. No a ono se mu prý vůbec nechtělo natáčet tu čtvrtou sérii a prý dostal ještě víc peněz a najednou se mu chtělo. No já se teda nedivím, když každá série má přibližně 10 epizod, tak to se hezky vydělá za jednu sérii. No, Apple se docela očividně vyplatil ten návrat, protože seriál se stal největším seriálem v historii Apple TV, což je taky docela solidní. No a když už je ten čtvrtý díl venku, tak se nabízí otázka, jak se povedl ten návrat kvalitativně a nejen z pohledu zaujatého fanouška tohodle seriálu, což jsem já, teda já se přiznám, já jsem ještě neviděl tu čtvrtou sérii.

Lil Peep a XXXTentacion Falling Down. FM. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Beyoncé oznámila, že věnuje osobní dar ve výši $1 milionu na podporu humanitárních prací v Kolumbii po srpnovém zemětřesení, které začátkem měsíce spustošilo oblast Choco. Tato částka je vyčleněna na pomoc s dodávkami potravin a bydlení do nejvíce postižených oblastí, kde bylo na 29 tisíc domů zničeno. Připojila se tak ke kolumbijské rodačce Shakire. Po odchodu country královny Dolly Parton se rozjela vlna vzpomínání na tuto neobyčejnou star. Největší se asi propíše i do map. Nešvilské letiště by totiž mělo nést její jméno. Nová studie zjistila, že 83% hudebních fanoušků generace Z má problémy se sluchem po návštěvě živých hudebních akcí. Data, která sdílí Královský národní institut pro neslyšící v rámci své nové kampaně Don't Lose the Music, ukazují, že generace Z ve věku 20 až 29 let používá jen z 20% špunty do uší. A to mnohdy kvůli mýtům, že špunty do uší snižují kvalitu zvuku nebo že je prostě obtížné je nosit. Stačí se ale jen dobře vybrat.
0: Express FM.

Za chvilku je 21 hodin a to znamená jediné, že se s vámi pomalu, ale jistě rozloučím. Opět se uslyšíme v úterý 1.9. od 19 do 21 hodin, což je začátek nového školního roku, tak bychom si mohli dát nějaký žebříček. No nevím, co si pro vás přichystám, ale něco spojeného s tou školou, mohlo by to být docela zajímavý 1.9. No a jsem zvědavý, co si pro vás připravím. Teď už ale LP a její goodbye, takže goodbye. Bye.

0: Posloucháte reprízu pořadu. This cut is
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Fresh. Je tu Fresh, jsou tu dvě hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dnes uslyšíte novinky od Smashing Pumpkins, Ellie Kelly nebo Broken Social Scene. Tohle byl americký projekt Bleachers, vedený Jackem Antonoffem, slavným producentem například Taylor Swift nebo Sabrina Carpenter. No a ten pokračuje v emotivním poproku. Teď vydali nové album I'm Not Joking a tohle byla skladba We Should Talk. No a tohle je americká kapela Future Islands, která jako obvykle přináší emotivní synthpop s výrazným vokálem Sama Herringa. Teď vydali nové album From a Hole into the Floor to a Fountain of, no a tohle je skladba Glimpse. Já vám přeju příjemný poslech.

0: Americká indie kapela Frog nabízí syrový lo-fi rock. Tohle byla skladba Je ne sais pas ze skladby Frog for Sale, která samozřejmě odkazuje na Beatles for Sale. No a tohle je americká herečka a zpěvačka Jenna Malone, která nahrává intimní folk pop, a tohle je z desky Flowers for Men skladba Barstow.
1: You know, I was a bastard.

Americké duo Lower Town kombinuje indie rock a experimentální pop. Tohle byla skladba I Like to Play with Mutts z desky Ugly Duckling Union. No a tohle je americká hudebnice Mia Joy, která nabízí zasněný dream pop, a z její nové desky Spirit Tamer tohle je skvělá skladba Haha.

spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Express. Music first.

Toto byl rovněž americký projekt New Constellations, který přináší synthpop s noční atmosférou. Z jejich nové desky It Comes in Waves, tohle je skladba Calls on Your Line featuring Night Heron. No a tohle je projekt Pop Crimes, který nabízí indie pop s retro náladou, a z desky Bright Lights tady je skladba Sunrise.

Americký hudební Porsches pokračuje v minimalistickém alternativním popu. Tohle byla skladba Do That ze Ski Mask. No a tohle je britská umělkyně Radhika, která přináší filmově laděný indie pop ve skladbě Starry Eyes z desky Cinepop.

0: Švýcarská hudebnice, která se jmenuje spíš řecky To Athena, nabízí jemný alternativní pop z desky Have I Lost My Magic, otazník, tohle byla skladba Shut the Door. No a tohle je americká kapela Widowspeak, spíše už dobře známá, která pokračuje ve svém pomalém dream roku. Z desky Roses tady je skladba Wonderin'.
1: Fresh.
2: Express Fresh s Pavlem Kučerou.

To byla britská indie kapela The Covasets, která přináší melodický kytarový pop, a z desky Honeymoon Forever tohle byla skladba Simple Times. No a tohle je britská umělkyně Fiona Lee, která hraje alternativní pop s osobní výpovědí. Teď vydala nové album Every Woman, z nějž tohle skladba Imposter.

Americká kapela Foxtide přináší jemný indie rock s dream popovým nádechem. Tohle byla skladba Start of Nothing z desky Entropy. No a tohle je britský producent Lone, který spojuje elektroniku a hip-hop. Z jeho nové desky Hyperfantasia tady je skladba Throw the Ember.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Tohle byl projekt Mix Luxury, který přináší retro synpop a z desky Bubbles. Tohle byla skladba Should Have Said Goodbye. No a tohle je francouzský producent Bel Air, který spolupracuje s houseovou legendou Barbou Tucker. A to ve skladbě Pure Love z desky Born Funky.

Známý kanadský kolektiv Broken Social Scene nabízí emotivní indie rock s bohatými aranžemi. Tohle byla skladba Relief z desky Remember the Humans. No a tohle je britské duo Face Action, které si pamatuje velmi dobře už z 90. let, které pokračuje ve svém elegantním mixu houseu a new diska. Z desky Distant Dreams tady je skladba Neutronomy.

Japonsko-australský hudebník Georgie přináší melancholický alternativní pop. Teď vydal desku Last of a Dying Breed, z nějž tohle byla titulní skladba. No a tohle je australská kapela The Jungle Giants, která pokračuje v tanečně laděném indie popu. Z jejich nové desky Experiencing Feeling of Joy, tohle je skladba In a Nice Way.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Stará známá švédská zpěvačka Li Kelly, ačkoliv je docela mladá pořád ještě, vydala nové album The After Party, velmi napětě očekávané, a tohle z něj byla skladba Knife in the Heart. No a tohle je britská kapela Reverend and the Makers, která taky tvoří už od poloviny 0. let. Teď vydali nové album Is This Happiness Feels a tady je z něj skladba Laid

Projekt Ghost City nabízí atmosférický indie pop, tohle byla titulní skladba Portrait ze tedy stejnojmené desky. No a tohle je americká kapela The Neighborhood, která pokračuje ve svém temném alternativním popu. A z jejich nové desky Chip Chrome and the Monotones tady je skladba Devil's Advocate.

To byla americká zpěvačka Royal and the Serpent, která přináší dramatický alternativní pop a vy jste slyšeli skladbu I'm Sorry z desky Emptiness is Godly. No a tohle je americká hudebnice Lucy Park, která nabízí jemný indie pop s lo-fi estetikou. No a tahle skladba se jmenuje Blue Sashiko. Blue.

Americký hudebník John Mouse hraje lo-fi synth-pop s melancholickou atmosférou. Tohle byla jeho skladba Do Your Best z desky Love Is Real. No a tohle je anglický projekt Thrash Lagoon, který hraje synthwave na pomezí elektroniky a indie popu. A tohle je skladba Feel z desky Blue Empire.

Americká kapela Young the Giant přináší melodický indie rock. Tohle byla skladba Ship Passing. Tohle byla skladba Ship's Passing z desky Victory Garden. No a novou desku má taky americká kapela The Smashing Pumpkins, vedená Billy Corganem. Jejich novinka se jmenuje Zodion at Crystal Hall a tohle z něj skladba Automaton.

Fresh. To bylo z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh naladíte opět za týden ve čtvrtek v 9 večer, no a Fresh najdete na Facebooku i na Spotify. Na závěr tohle je norský producent Lindström, který připomíná svou vesmírnou disco klasiku, no a tohle je zremastrované verze desky i se Fidelity Affair skladba I Feel Space. To je ode mě vše a hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera. Express Fresh. Express Fresh. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Express.
3: Music first.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Beyoncé oznámila, že věnuje osobní dar ve výši $1 milionu na podporu humanitárních prací v Kolumbii po srpnovém zemětřesení, které začátkem měsíce spustošilo oblast Choco. Tato částka je vyčleněna na pomoc s dodávkami potravin a bydlení do nejvíce postižených oblastí, kde bylo na 29 tisíc domů zničeno. Připojila se tak ke kolumbijské rodačce Shakire. Po odchodu country královny Dolly Parton se rozjela vlna vzpomínání na tuto neobyčejnou star. Největší se asi propíše i do map. Nešvilské letiště by totiž mělo nést její jméno. Nová studie zjistila, že 83% hudebních fanoušků generace Z má problémy se sluchem po návštěvě živých hudebních akcí. Data, která sdílí Královský národní institut pro neslyšící v rámci své nové kampaně Don't Lose the Music, ukazují, že generace Z ve věku 20 až 29 let používá jen z 20% špunty do uší. A to mnohdy kvůli mýtům, že špunty do uší snižují kvalitu zvuku nebo že je prostě obtížné je nosit. Stačí se ale jen dobře vybrat.
0: Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Hudba na prvním místě.

0: Express. Express FM.
1: Dál se zaspíval pták a výška země z růžově.

přes žaluzí. Fakt hezký, když člověk neví, že nic takovýho na oknech není v bytě, kde já žiji. Hádal bych tedy, že to není moje ložnice. A skutečně, vyšel jsem z pokoje a na chodbě nastál pak nemocnice. Tak v tom to je, poněkud zmateně jsem došel až ven. Pak ale můj výraz vystřídal blažen

a špatný zprávy nevidím, ani když u trafiky zkouknu noviny, jen palcový titulky o světě bez rakoviny. Stačilo se nadechnout a člověk měl chuť zpívat nebo tančit, dokonce i nástěnka místní.

Děkuji.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Beyoncé oznámila, že věnuje osobní dar ve výši $1 milionu na podporu humanitárních prací v Kolumbii po srpnovém zemětřesení, které začátkem měsíce spustošilo oblast Choco. Tato částka je vyčleněna na pomoc s dodávkami potravin a bydlení do nejvíce postižených oblastí, kde bylo na 29 tisíc domů zničeno. Připojila se tak ke kolumbijské rodačce Shakire. Po odchodu country královny Dolly Parton se rozjela vlna vzpomínání na tuto neobyčejnou star. Největší se asi propíše i do map. Nešvilské letiště by totiž mělo nést její jméno. Nová studie zjistila, že 83% hudebních fanoušků generace Z má problémy se sluchem po návštěvě živých hudebních akcí. Data, která sdílí Královský národní institut pro neslyšící v rámci své nové kampaně Don't Lose the Music, ukazují, že generace Z ve věku 20 až 29 let používá jen z 20% špunty do uší. A to mnohdy kvůli mýtům, že špunty do uší snižují kvalitu zvuku nebo že je prostě obtížné je nosit. Stačí se ale jen dobře vybrat.
0: Express FM.